Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě.

0: la misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutné oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočím.

fightovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Nech mě dělat moji věc a radši už drž hubu.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer

vyčištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt. Šiřte hudbu, nešiř hejt.

0: Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

Centrum. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbeš,

0: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Spin Talk.
1: Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
2: vzniklo z toho něco aspoň?
1: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
2: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry, mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno, co tam bude napsáno?
1: První Čech, který vyhrá mistrovství světa. Spin
2: Talk. Ahoj, hlasí se Roman Jakub, Radio Spin a taky Spin Talk. Dneska to nebude tolik o muzice, trošku možná jo. Trochu to bude o učení, hodně to bude o slam poetry, možná se trošku dotkneme i rapu. Pozvání přijal Matěj Plachta, slam poetrista, taky muzikant a taky učitel. Matěj, vítej na Radio Spin. Na rozhovor jsem se mega těšil.
1: Já taky, zdravíčko, děkuji za pozvání.
2: Tak když jsem tak jako pozoroval tvůj profil, když jsem tě tak jako sledoval, jakým způsobem funguješ, nefunguješ, tak vlastně první otázka, která mě napadá, je, jestli je vlastně těžší odučit hodinu ve škole, napsat nebo složit písničku pro kapelu, a nebo vlastně složit slam.
1: Tyjo. To jsou všechno tak jako vlastně...
2: Ono to je něčem stejný, že?
1: No právě, podobný a zároveň rozdílný věci. Odučit hodinu ve škole záleží na tom, jak moc jsem se připravil. Jak okay. Moc jsem se připravil, záleží na tom, jak moc jsem měl času, a jak moc jsem měl času, záleží na tom, jak moc jsem předtím psal písničky pro kapelu, nebo jak moc jsem dělal texty. Asi nejjednodušší pro mě je odučit hodinu, potom dělat písničky, tak to byla vždycky věc, která probíhala s mýma dvěma spolukapelníkama, dalšíma dvěma Matějema, což je proces, kdy prostě, když se sejdeme, což se děje málo kdy, tak víme, že na konci toho dne z toho vzejde něco dobrýho. A co se textu týká, tak s tím jsem měl jako začátku velký problém, že jsem ten proces fakt neměl rád, protože jsem vždycky od toho očekával, že to bude perfektní, že to bude dokonalý, a tudíž když se k tomu nikdy nesednu, tak to nepodělám, tudíž to nebude nedokonalý. Ale až teďka v prosinci, když jsem se rozhodl psát vlastně celý prosinec každý den jeden krátký text, tak jsem se konečně jako naučil nějakýmu, dejme tomu, aktivnějšímu psaní. Takže teď je to vlastně jednodušší asi ten proces, než býval. Ale takže hodina je nejjednodušší. A potom psát texty, ať už pro kapelu nebo pro slam, je už na stejný úrovni a není to zas tak těžký, jako to bylo.
2: Dobře, co tě dovedlo za katedru?
1: Za katedru mě dovedlo asi dva důvody. Dejme tomu, první důvod je, že celá naše rodina má něco společného se školstvím, ať už že táta učí na kytaru, nebo mamka je družnářka, nebo děda učil fyziku a matiku, nebo babička dělala ve školní jídelně, prostě nějaký rodinný prokletí.
2: Tak, prokletí?
1: No, řekl bych, že jo, my jsme takový hrozně hodný, chudý lidi, tak tam to jako, jsem k tomu byl vždycky doma vedený, že bych byl dobrý učitel. Já jsem tomu dlouho vzdoroval, ale potom bohužel, lomeno bohudík, jsem na gymplu měl fakt jako skvělýho učitele, který nejenom, že mě jako formoval jakožto člověka, ale také mi právě ukázal, že učení není jenom o tom, že studentům předám, co to je přítomný prostý čas, ale že právě můžu, tam je problematický říct, budovat je jako lidi. Mně se líbí formulace, kterou jsem zase získal od svého učitele z vejšky, a to je, že oni už dobrý lidi jsou, jenom já jim to se pokusím vlastně ukázat, co je na nich dobrýho, ať takový, to oni ví.
2: Takový coaching skoro.
1: Přesně tak, přesně tak, to tak.
2: Dokážeš si představit, že i v 50 bys učil angličtinu a zase se stejnou energií a se stejnou vervou, jako je to dneska třeba?
1: Asi, no... To je otázka. Já jsem si vždycky říkal, že to je jedna z mých povinností vlastně v průběhu toho té mojí učitelské kariéry neustále reflektovat, jak se v tom cítím a jak si tady ten pocit, který mám na začátku, udržet. Protože první věc, se kterou jsem se setkal hnedka na začátku, bylo, že mi ostatní starší kolegové říkali, no jo, ty seš mladý a ty seš teďka zapálený, počkej si pár let a zjistí, že ty studenti jsou parchanti a že tě to jako nebude tolik bavit a že nebudeš mít tolik energie. Já jsem si vždycky říkal, ne, tohle je bod, do kterého nikdy nechci dojít, protože když vás potom vidím v té práci, tak tohle z toho já bejt nechci. Jestli bych toho byl schopný dosáhnout, no tak to je otázka na dalších 30 let. No.
2: Jasně. Ale zatím to vypadá, že teda minimálně by si zhlídal to nadšení, který máš teď, a snažil se ho prostě udržet. OK, uvidíme, jestli tě zlomí nebo nezlomí systém. Není to úplně jednoduchý v tom vydržet dlouhou dobu. Jak se dostal ke slemu a proč zrovna slem? Já vím, že to je otázka asi, na kterou odpovídáš téměř vždycky, ale myslím si, že je potřeba, aby zazněla a třeba tam najdeš nějakou jinou odpověď.
1: Jo, určitě. Ke slemu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slemovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slemu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
2: vzniklo z toho něco aspoň?
1: Vzniklo z toho to, že dělám slem. Jakoby, tu holku jsem si z toho neodnesl, ale odnesl jsem si z toho to, že jsem poznal tenhle ten žánr, který jsem do té doby neznal a který do téhle doby taky jako nezná celkově spousta lidí. Pak jsem na ní zapomněl, protože byl covid, takže nebyl slem, a potom, když jsem přešel na vysokou školu, tak jsem se tam potkal s teď už nejlepším kamarádem, dvě těla, jedna duše, se kterým jsme v rámci našeho prvního piva narazili na právě na slem, kdy jsme si řekli, že bychom na nějaký mohli jít, což on velice rychle zavrhl a rovnou navrhl, že bychom spíš nějaký slem mohli udělat. No a jelikož jsem extrovertní, tak jsem se rovnou nabídl, že bych sem teda tu akci moderoval, a když člověk slemovou akci moderuje, tak to nevyhnutelně vede k tomu, že musí předskakovat, tudíž musí mít slem, tudíž jsem musel začít slemovat.
2: Jaký to bylo najednou?
1: Já... Skvělý, sranda. Já vlastně málo kdy tady ty věci promýšlím předem v tom ohledu, že mi přijde, že nějaký přes přílišný promýšlení předem člověku brání v tom si to pořádně užít. Mm-hmm. Já prostě se do té situace vrhnu a až tu chvíli vlastně reflektuju. Jo, reflektuju, jaký to je, protože mně přijde, že okay, jedna věc je příprava, ale druhá věc je, že stejně zjistím, jaký to bude, až když to bude. Takže až když to bylo, tak jsem si říkal, jako pustý, tak, jo, tak vím, jaký to bude dál.
2: A vždycky je to impro teda?
1: Ne.
2: No proto. Jsem si říkal, že se mi to úplně nezdá, ale OK. V jednom z rozhovorů si říkal, a to se mi jako líbilo, že každý člověk má alespoň jedno téma, o kterém ví nejvíc a dobře ho dokáže popsat. To mi přišlo fakt jako velmi nosný a hned jsem si to psal do poznámek na telefonu. Tak co je to tvoje téma?
1: Já bych řekl, že nemám jedno konkrétní téma, ale spíš takovou vlastnost vypíchnout věci, nad kterýma lidi normálně nepřemýšlí, ale přesto je každý zná, a až když já je řeknu nahlas, tak jsou jako wow. A jo, to ježišmarja, tohle je můj každodenní život, ale nenapadlo mě to.
2: Mm-hmm. Říkal jsi, že nejlíp tvoříš pod časovým tlakem, tak by mě vlastně zajímalo, jak dlouho trvá takový samotný text napsat, když jsi pod tlakem a když nejsi pod tlakem.
1: Já jsem zatím nikdy text, když jsem pod tlakem nebyl, nepsal. Já jsem se to zatím nenaučil, bohužel, takhle právě dopředu plánovat, ale záleží na dílce textu. Vlastně dejme tomu, že moje první čtyři texty, co jsem napsal, tak se pohybujou kolem 10 až 15 minut, ale vždycky to stejně byla otázka jednoho večera, protože víc večerů jsem neměl, protože druhý den už jsem ho musel ten text slemovat.
2: OK. Takže kolik píšeš verzí třeba? Kolikrát pak do toho ještě vstoupíš?
1: Většinou jenom jednou. Potom co ho řeknu naživo a až naživo zjistím, jako tady ty části fungují, tady ty nefungují. A taky mnohdy právě, protože to píšu najednou, tak ten konec často bývá takový jako odbitější, než bych sem si přál, takže ten potom dopilovávám, ale jinak prostě jedna verze, trošku předělám a pak hotovo.
2: OK. Když jsem tě sledoval třeba na Instagramu, tak vlastně jasně, jedna věc je to napsat, to si myslím, že jako dejme tomu, to je prostě nějaká část A té práce, ale jsi poměrně divadelní, takže pak jako podle mě se tam taky hodně hejbeš a dejcháš a nějakým způsobem improvizuješ, ale vlastně to podle mě taky není improvizace, tak jak dlouho trvá ta druhá část, kdy cvičíš ten pohyb k tomu?
1: No.
2: Nebo třeba ne, třeba mi řekneš, Romane, to ses úplně prostě zbláznil, ze mě to jde samo.
1: No, Romane, to ses úplně zbláznil, ze mě to jde samo, já jsem takový expresivní prostě i v normálním životě. Jediný, kdy jsem si vlastně připravoval opravdu každý pohyb, tak to bylo v roce 2024 na mistrovství České republiky, kdy tím, že tam byl časový limit 3 minuty a tím, že jsem opravdu chtěl vyhrát, tak jsem fakt si každý ten text řekl 100krát, s tím, že jsem už potom jako opravdu věděl, kdy se nadechnu, kdy pohnu rukou, kdy udělám tenhle ten krok tamhle, ať je to celý opravdu perfektní.
2: A to bylo opravdu jenom jednou jedinkrát si udělal takovouhle jakoby dokonalost projevu. Nikdy jindy se to neopakovalo.
1: Jo, prakticky jo.
2: OK, dobře, tak to já jsem čekal, že tady odhalíš nějakou kuchařku a tak dál. To jsem překvapený. Který téma si vlastně ve svých vystoupeních zatím ještě neuchopil nebo neotevřel a máš pocit, že to prostě bude tvoje téma? A proč případně?
1: Pro mě je teďka obrovským tématem Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat. Ne moje názory, já ani nevím, jestli nějaký mám, a kdybych měl, tak jestli jim věřím dostatečně na to, abych

0: a dostaneš Nobelovku, protože to si myslím, že by potřebovali skoro všechny státy světa. Který téma podle tebe nikdy nebude tvoje téma? Alespoň teď optikou roku 2026.
1: To bude asi taková trošku hloupá odpověď, ale asi žádný, zejména z toho důvodu, že dejme tomu, že moje nejvzdálenější téma by bylo, mělo být něco, čemu fakt nerozumím nebo co mě fakt nezajímá. Věci, které mě fakt nezajímají, jsou pro mě fakt zajímavý právě tím, jak jsou mi nejdál, a tudíž se hrozně k ním chci přiblížit. A pokud tím nerozumím, tak samozřejmě si budu snažit porozumět. Takže vždycky takovýhle témata, o kterých bych sem si jako z začátku řekl, o tom bych nikdy nepsal nebo neslamoval, tak no, takže jdeme do toho.
0: Ok, a který takový téma třeba bylo? A na co z něm přišel?
1: Zatím asi žádný jsem takovýhle téma neměl, protože tím, jak jsem byl v časovém presu, tak jsem si velice často vybíral témata, kdy jsem řekl, dobrý, tak tohle to zvládnu, tohle to dneska večer zvládnu.
0: Já tě dotlačím prostě do toho, co potřebuji, ale zajímá mě, jestli máš třeba někdy pocit, že to fakt jakoby nejde, a co je pak najednou ta můza nebo ta inspirace, která najednou řekne, jo, to vlastně půjde.
1: Je to fakt asi ten časový pres, protože já mám v hlavě nějakou myšlenku. Ale nejsem s ním mnohdy dostatečně spokojený na to, abych jsem si k tomu sednul týden předem, ale pak, když je opravdu ten finální večer, tak já si sednu, já jsem tím procesem sám často fascinovaný, protože velice často cítím, že toho procesu vlastně nejsem součástí. Já si sednu k počítači, napíšu pár věcí a pak opravdu koukám do stropu a leze to ze mě, a naštěstí umím psát, než bych se koukal na klávesnici. A pak za 6 hodin koukám na text a jsem jako wow, ok, tak jo, to se stalo právě, super, ano, je to vždycky jako děkuju, ono se to zase povedlo.
0: Tak to je skvělý. Hele, když pak stojíš třeba na stage, tak mi řekni, co tě nejvíc může zradit, co tě třeba zradilo a jaký máš jako fígl se z toho dostat tak, aby to nikdo nepoznal. Zpěváci třeba se občas otočí zpátky na kapelu, něco mumlaj, pak se otočí zpátky, když zjistí, že jsou zpátky, tak co pomůže tobě?
1: Mě by potenciálně asi nejvíc mohla zradit moje paměť, ať už z toho důvodu, že mám docela dost dlouhý texty, tak i z toho důvodu, že se je málo kdy učím nazpaměť, nějak jako zodpovědně, nebo teď už se snažím víc, ale tomu jsem se vyvarovával tím, že jsem, což mě překvapilo, že jsem zjistil, že v rámci slamu jako moc nikdo nikdy nedělal, a to bylo, že jsem si napsal jako ty nejdůležitější slova, kterých jsem se mohl chytnout fakt velkým fontem na papír, ten jsem si dal na zem. A vlastně jsem se tím vyvaroval, abych jsem četl z telefonu nebo z papíru, protože jsem v rámci té performance vlastně tak jako člověk kouká do země, je to taková dramatičtější pauza, ale přitom já se jenom koukám, kde jsem, abych mohl slamovat dál.
0: Tak třeba Kato, ten občas jako rapuje z mobilu, ale myslím si, že z toho mobilu to musí být hrozně jako nekomfortní, protože to bude strašně jako malý a tak dál, ne? A navíc ten papír je takový vizuálně asi hezčí.
1: Je. Já i v rámci teďka jako pořádání slamových akcí, tak vlastně nově chceme zavíst to, že se úplně zakáže číst texty z telefonu, protože to je takový zlozvyk, který se teďka do slamového světa vkradl. Je to tím, že lidi dneska píšou texty mnohdy na telefonu, někde ve vlaku, někde v autě a podobně, ale jo, je to hrozně rušivý pro diváka, je to nehezký, má to ty konotace toho, že když se člověk kouká do telefonu, tak si nejspíš čte, já nevím, cokoliv jiného, než jako...
0: Skočím se na Messenger a za chvilku se vrátím zpátky.
1: Přesně tak, ten papír je aspoň víc spojený s tou poezí, s tím slamem a podobně, ale furt jako říkat to z patra je to nejlepší, co tam člověk může dělat.
0: Když sleduju tvoje videa, když koukám teďka tady naproti sobě, jak naproti mě sedíš, proč ne stand-up? Slušelo by ti to?
1: Ty jo, děkuju. Já jsem stand-up je vlastně ten prvotní impuls, proč jsem vůbec na tu stage vylezl, protože stand-up absolutně miluju, zbožňuju a vždycky jsem ho chtěl dělat, ale tím, jak moc ho miluju a zbožňuju, tak se mi zdá nedosažitelný. Ten slam mi přijde dosažitelnější, protože je nějak vyhraničený, dejme tomu nějakýma v uvozovkách pravidlama, tím, že by se to třeba mohlo rýmovat, nebo že to je na jedno téma, ale představa, že tak a teďka Matěj napiš jako fakt o čemkoliv. A hlavně, ať se lidi smějou, tak jsem vždycky, já nevím jak, já spontánní humor, situační humor zvládnu klidně v pohodě, ale účelně, nikdy jsem to neskusil, vím, že jednou musím, ale vždycky jsem se toho zatím bál.
0: Ok, já si teda myslím, že ta tvoje chvíle jako přijde, že to v tobě jako podle mě je, a věřím tomu, že jednou budeš někde v nějakém formátu typu na stojáka nebo v něčem, co vznikne, až třeba nebude formát na stojáka. Jak často vlastně píšeš slam poetry? Já jsem měl několik kolegů, kteří se třeba věnovali stand-upu. Mm-hmm. Někteří byli líní, takže vytvořili třeba jeden stand-up za 3 roky, objeli s ním celou zemi.

0: někde i dvakrát, pak řekli, mám nový stand-up a vypadal skoro stejně jako ten předchozí. Mm-hmm. Tak jak často aktualizuješ to, s čím vystupuješ?
1: Já jsem vlastně první dva roky, tak jsem slamoval pod naším spolkem, kde jsem měl jenom dva texty, mm-hmm. Trapno a Nesnáším, který tak nějak stačili, mm-hmm. i zejména kvůli tomu, že ta četnost těch akcí v té době nebyla taková, jako je teďka. A potom, když jsem přešel v roce 2024 na profesionální scénu, tak jsem věděl, že musím napsat jeden další text, takže jsem napsal Touhy, pak jsem napsal Diskomfort a to byly, dejme tomu, moje čtyři texty, které jsem tak nějak neustále točil. Až na mistrovství Evropy jsem napsal text novej a až teďka v prosinci jsem napsal vlastně 16 textů dalších, ale krátkých a na Instagram.
0: To byly ty, který jsi vydával téměř každý den.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: I v době nemoci a tak dál, co ta klaunská maska, než se vrátím k tomu pokračování toho, co tady mám připraveného.
1: Já se hrozně nerad fotím, já to neumím, takže tohle je takový můj způsob asi, jak se trošku skrýt. Plus se s tím klaunstvím trošku stotožňuji, ať už z toho důvodu, že mám rád ten stand-up, tak i z toho důvodu, že můj děda má rád klauny. A tak jako se to rád s tím spojuju. A vlastně se celkově snažím vytvořit nějaký gimmick, dejme tomu. Nevidím tomu u moc lidí, tudíž když to lidi se mnou spojí, tak vlastně budu docela rád, že budu mít něco jako osobitýho.
0: Když vytvoříš slam, tak kdo je tvůj první posluchač?
1: Většinou moje přítelkyně. Většinou sedí v obyváku, hraje na PlayStationu Baldur's Gate a já každých 5 minut za ní přijdu a říkám, promiň, já jenom ještě mě se tady, já ti to řeknu a pak ti to hrozně rozeberu a vysvětlím a řeknu ti, proč se mi to líbí a pak zase odejdu zpátky do pokoje psát dál, abych se nestratil nic.
0: A jak ti dává feedback?
1: Jo, to je hezký. To če většinou a mě to bohatě stačí.
0: Ok. Když jdeš z kůží na trh s novým slamem, máš ještě trému?
1: Asi ne. No vlastně tréma je pro mě velice vtipný pocit, protože já jsem se mu naučil jako dost dobře nevěřit. To je mi úplně jedno, jak se cítím. To prostě už jsem si naučil tak nějak říct jako prostě jdu to zkusit, jako jdu to, jako nebude to o tom, jako zkusit to zvládnout, ale zvládnout to zkusit.
0: Okay.
1: A to je to jediné, co mi vlastně stačí. Mm-hmm.
0: Co je pro tebe největší odměna? Je to velký potlesk, je to to, že za tebou někdo přijde na baru a řekne, začne ti citovat část toho tvýho slamu, co ti udělá největší radost?
1: No, mě, asi to, co mě vede k tomu, že bych se chtěl být bavič, je opravdu to, že představa toho, že někdo ve středu v 7 večer po práci, po 3 dnech práce přijde na 2 hodiny na slamovou akci a já mám tu možnost vlastně na 2 hodiny mu zlepšit den, to je prostě, to je skvělá motivace. Mně přijde, že jako lidi, co vystupují, lidi, co dělají ať už slam nebo hudbu nebo stand-up nebo něco takového, tak jsou fakt takový jako lepidlo, který drží společnost dohromady, protože čím jiným vyplňovat ten čas, který tady trávíme prací a podobně, než aspoň tady tou chvilkou jako nějaký úlevy.
0: Včera jsi sdílel na Instagramu vtipný přepisy názvů produktů Siky do češtiny. Napadne tě to hnedka v tu chvíli, nebo prostě až pak třeba cestou domů v metru třeba, nebo doma, nebo prostě jenom fotíš a pak si dáš až nějaký jakoby brainstorm třeba den poté?
1: Já tak nějak využívám asi nějaký svojí poruchy toho, že já to tam prostě vidím, já si nemůžu pomoct, mě to napadne hnedka a právě nedávno jsem si řekl, no tak to začnu házet na Instagram, si tak uvidíme, jako co to udělá, jestli se to lidem bude líbit taky, nebo jestli to je opravdu jenom moje porucha, která baví jako mě, ale to je to instantní a jako slovní hříčky je věc, která mě baví jako na životě jako jedna z nejvíc, protože mě fakt fascinuje, že se dají spojit, jim se stačí trošku snažit jakýkoliv dvě věci. A vždycky mě hrozně těší, když to spojení najdu.
0: Když natáčíš nějaký reelsko, jak dlouho ti to trvá, kolikrát to třeba děláš?
1: Záleží na tom, jak je ten text složitý, ale dejme tomu, že celý ten proces může trvat 2 hodiny. Já se teprve učím s tím, jak nastavit kameru, teďka jsem si koupil nově světla, ať to nějak líp vypadá, takže to chvíli trvá, pak to teda odříkat, a pak to zeditoval, dá tomu titulky, to ještě dělám bohužel manuálně.
0: Už se je vtipný, že když mluvíš o té tvorbě, tak záříš a pak najednou úplně klesne ta energie, protože když pak to musím seditovat a pak ty titulky a něco. Skoro to říká o to, jako že kdyby tam byl někdo jiný, kdo to celý dělá za tebe, tak bys byl pak šťastnější. Zeptám se ještě na další otázku. Objevují se nějaký trendy ve slam poetry? Přece jenom v Česku je slam 22 let, v zahraničí asi o mnoho déle. Tak v čem se proměňuje slam poetry?
1: Řekl bych, že slam poetry se proměňuje v tom, že ta česká scéna je specifická tím, že jsme, dejme tomu, nejvtipnější scéna na celkový scéně.
0: Já mám hnedka k tomu další otázku.
1: A že se semka teda to vážno propisuje mnohem víc. Mhm. To je za mě ten asi největší trend.
0: Že sem jako přijíždí ten vlak s vážně.
1: Jo, určitě.
0: Okay. Protože právě ty jsi říkal u Lucie Výborný, mm-hmm. to byl mimochodem moc hezký rozhovor, že vlastně je tady hodně humoru. Čím si myslíš, že tady je hodně humoru a v zahraničí víc vážnosti? A proč si myslíš, že právě teďka přichází ta chvíle, kdy vážnost vystupuje na hlavním nádraží a začíná ovlivňovat českou slam poetry?
1: Tyjo, proč je tady humor, vlastně netuším, jako můžu jenom teoretizovat, že to bude lidma, který semka ten slam přinesli, jestli jejich texty se převážně točily kolem humoru. Mm-hmm. Může to být taky tím, že ten humor mnohdy na akcích vítězí nejvíc, tak pokud lidem jde o to vítězství nejvíc, tak mm-hmm. můžou ten humor volit. Nevím, jestli to je nějakým češstvím, jak moc pro nás je ten humor důležitý, vím, že ho máme specifický, ale jestli se to propisuje do toho, jak moc ho děláme, to nevím. Mm-hmm. Ale to vážnost semka určitě přenáší z toho důvodu, že třeba na Slovensku už jsou teďka texty mnohem vážnější. Mm-hmm. A celkově asi tím, že tady doufám, začínáme slam brát trošku víc vážně, mm-hmm. jako nemyslím obsahově, ale ten žánr jako takovej. A pokud máme nějaký vize uspět i v zahraničí, tak
0: je potřeba to dělat jinak.
1: Já si nutně nemyslím, protože minulý rok na mistrovství Evropy jsem tam přece jenom jeden vtipný text řekl. Mm-hmm. A přesto měl úspěch.
0: Okay.
1: Ale asi pokud to lidi vidí takhle, že by měli být vážní, tak klidně.
0: Na tom mistrovství Evropy tam mě zaujalo, že si právě říkal, že ještě nevíš, jestli tam pojedeš s českým textem, s anglickým textem, s německým textem, nebo jestli to bude nějaká kombinace. Mm-hmm. Tak jak ses nakonec rozhodl?
1: No nakonec jsem se rozhodl tak, že jsem měl opravdu hrozně málo času na to dělat tak těžký, abych se to psal v angličtině nebo v němčině.
0: Okay.
1: Ale přesto jsem se rozhodl, že do toho aspoň vložím nějaký německý slovíčka, který zkombinuju mm-hmm. jako s češtinou, aby se rýmovalo.
0: Machan.
1: No, já jsem měl něco, tak snad nejsi nějaký špás v hrmze, ne, tak ožerem se prostě.
0: Okay. Hele, a to pak probíhá tak, že teda ty seš na stage a za tebou běžej titulky, nebo jakým způsobem se to k těm ostatním dostane?
1: Jsou tam titulky a je to špatný. Není to dobrý systém, ale moc žádný jiný není. No,
0: tak kdyby to někdo překládal do ucha, tak je to možná ještě jako asi horší. Ty jsi říkal, že když jsi psal na začátku texty v angličtině, takže ta čeština vlastně pak pro tebe byla těžší. V čem je ta čeština pro tebe těžší, nebo byla těžší a záludná, nebo to tam už vkládám já tu záludnost?
1: Jo, ne, tak je to člověku jako bližší, je to osobnější, když řeknu I love you, tak to rozhodně není miluju tě.
0: Takový ploší, ne?
1: Je to taková maska. Mm-hmm. Je to hrozně jednoduchý říct v angličtině cokoliv. Zatímco říct to v češtině, jako, tak já tady vidím na tom, jako vlastně v zahraničí, že si rodinní příslušníci říkají jako I love you, goodbye. A že bych sem od mojí mamky slyšel jako miluji tě. teda ne, nic jako, proti mojí mamce, s ní mám vztah skvělý, ale přece jenom si to jako...
0: No je to přehnaný.
1: No, jo. Dejme tomu.
0: OK, nebo alespoň takhle to taky nevím. Mm-hmm. Taky si nedokážu představit, že na potkání se budu s někým říkat miluji tě. Přijde mi to vlastně jako docela bizární. Jak se vlastně teda hodnotí ten slam?
1: No, hodnotí ho diváci, rozdájí se sady bodů, mm-hmm. Nevím, třeba pět sad, od nuly do desítky, nula je nejhorší, desítka je nejlepší. Mm-hmm.
0: A nějaký kritéria nebo něco podobného, jenom prostě to, jak se bavím teď a tady, tak podle toho hodnotím.
1: Já jsem to včera řešil s kamarádem, jak hodnotit umění, jestli to vůbec jde, jaký jsou ty kritéria, a já to vidím tak, že opravdu ten divák hodnotí na základě toho, jak se na konci toho textu cítí. Mm.
0: To je to skoro jako jestli známkovat nebo neznámkovat škola hudebku nebo jo, tak hodnotí se jinak slam v Česku a jinak v zahraničí? Nebo
1: jo,
0: je to stejný?
1: Hodnotí se určitě jinak. Na Slovensku bylo mistrovství Evropy v roce 2023 a nastala tam menší kontroverze, když jeden z porotců z české strany dal nějakému slamu, já nevím, jestli to bylo třeba 6 nebo 7 bodů, tak se tam opravdu pobouřili tím, že v zahraničí jsou zvyklí prostě dávat buď to devítku, mm-hmm. anebo desítku. Vlastně jako v boxu, dejme tomu, nebo jako 9,1, 9,2, 9,3, ale že jako ty nižší čísla, to už je opravdu jako zklamání. Jo.
0: Ale prostě tady tyhle východoevropské státy,
1: prostě jako prostě... Tvrdě, ano, jsme upřímní, ježišmarja, tak bylo to špatný, mě se to nelíbilo, tak tady máš si pětku, no, co se rád dělat. Jako.
0: Tak ty zů jedna. OK, to je docela zajímavý. Čím si myslíš, že to je? Že jsme takový třeba přísnější?
1: Já si myslím, že my nejsme přísnější, my jsme upřímnější. Já si myslím, že zahraničí je mnohem měkčí. Mm-hmm. Já si myslím, já jako po setkání jako se slamerama ze všech možných ostatních zemí jako na té Evropě, tak jsem byl lehce To zní hrozně, ale já jsem byl lehce zděšený. To vůbec nebyla moje parta, to byli opravdu už takový umělci. Já bych to asi nejlíp definoval tím, že když jsem přišel do hotelového lobby ve 3 ráno, tak tam v tom lobby stáli a říkali si ve svých rodných jazycích ty různé své básně a jako luskali si tam, že jo, jako potlesk. A hrozně tam chválili a říkali si jako musíte si uvědomit, že my jsme opravdu ty nejlepší umělci v Evropě, zatímco já jsem tam stál a říkal jsem, já nevím, já jsem Matěj, já jsem se přijel, protože mi to baví a rozhodně si nechci říkat, že jsem nejlepší umělec.
0: To působí jako trochu moc. A. Co je vrcholem pro Slam Poetristu?
1: Asi mít z toho trochu peněz. To si myslím v dnešní době.
0: A jsou v tom peníze?
1: Vůbec. Vlastně
0: Když ve stand-upu jsou peníze, tak jak to, že nejsou ve Slam Poetry?
1: Protože se to ještě asi nechytlo HBO jako na stáka před jako pár lety, no. Protože to tady 22 let se děje vlastně pod vedením, který to nějak, dejme tomu, jako nemělo snahu budovat. Líbí se jim, že to je v undergroundu, což jako v pořádku, ale já si třeba právě stojím za tím, že by bylo fajn, když bychom Slam nemuseli všichni brát jenom jako takový koníček, kterým si můžeme přivydělávat ala peníze od babičky narozeninám každý měsíc, ale že bychom tady mohli opravdu rozjet někomu slamovou kariéru. Zatím se tím živí jenom jeden člověk a to je člověk, který 6 dní v týdnu objíždí všechny možný malý města České republiky a vydělává si prostě málo, ale často.
0: Co pro to děláš, aby se to změnilo?
1: Říkám
0: to do rádia, to je super.
1: Ať už právě pořádání všech možných typů akcí, ať už na amatérský úrovni, abychom budovali prostě nováčky, kteří do toho světa můžou vstoupit a vlastně hledání nových talentů, že jo, tak i dělání profi akcí, kdy objevujeme ten žánr a snažíme se dělat i různý typy, nejenom prostě klasický slamový akce, tak je právě to, že jsem se minulý rok rozhodl teda hodit to na sítě, protože ostatní slameři se o to vlastně nikdy pořádně nesnažili a já jsem si tak nějak využil teďka něco, co jsem slyšel od jednoho tatéra, to je, že on mluvil o tom, jak ze začátku neměl rád to, že musí nejenom už tetovat, ale být třeba jako influencer a fotograf a kameraman a podobně, ale že si uvědomil, že sociální sítě jsou obrovský billboard, který je zadarmo. A v tu chvíli jsem si řekl, tak jako jestli tady tím způsobem můžou lidi vidět Slam, tak to zkusím já, no.
0: Na druhou stranu, ty tam máš v sobě fakt jako i velký um nějakého divadelnictví, takže si myslím, že právě proto je ti i blízký to se předvádět na těch sociálních sítích, což si věřím, že jestli někdo bude underground, tak vlastně bude mít velký problém s tím jít třeba jakoby ven. Když bych tak jako teďka v tuhle tu chvíli seděl v autě a říkal si, no tak chtěl bych to zkusit, co mám pro to udělat a co pro to musím umět, abych si mohl zkusit Slam Poetry. Takhle to líčíš, jakože vlastně to je úplně v pohodě, že jo?
1: Jo, já si myslím, že člověk vlastně nemusí umět nic, tak držet mikrofon člověka naučíme a takhle, když si vezmu prostě svoje první vystoupení, tak bylo otřesný, bylo špatný, ale kdybych to hodnotil na základě toho, jestli mám pokračovat dál, jestli jsem ten člověk, který se jednou dostane na mistrovství světa, tak bych samozřejmě skončil v tu chvíli, kdybych jsem to reflektoval.
0: Sněl jsi o tom v tuhle tu chvíli, že prostě budeš dobrý, nebo jsi jenom byl teď tady a jel si prostě svůj první slam?
1: Já jsem jenom svůj první slam, vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, jak to bude dál. Tu akci jsme s kamarádem udělali opravdu jenom tak jako dejme tomu z toho, že nejsme schopní sedět na místě a nudit se na pedagogické fakultě. Ono tam totiž moc nic jiného dělat nejde. Ale vůbec jsme ani nevěděli, jestli bude akce druhá, další, to jsme zjistili až na té akci první, ale žádný velký vize jsem neměl. Jenom jsem věděl, že je fajn, že stojím na stage, protože to jednou chci dělat.
0: Dáváte těm účastníkům pak nějaký třeba jako feedback, aby věděli, na co se třeba zaměřit, jakým způsobem se jakoby učit, protože ty říkáš, člověk přijde, my mu dáme mikrofon a je to tvoje. Na druhou stranu, já kdybych se chtěl vydat cestou nějakého slam poetrice, tak bych asi chtěl vědět nějaký feedback, jako jestli jako mám na to v tom pokračovat, nebo jestli jsem prostě nějaký trapný ubožák, který by měl odejít domů a už nikdy sem nechodit.
1: To je skvělá otázka. Feedback je pro mě obrovský téma v rámci slamu, protože se tam doteďka taky pod tím jiným vedením jako vůbec neděl. A my právě nabízíme všem nováčkům, který nám projdou. Ten feedback, ať už, že si o něj napíšou sami většinou, já jim ho nechci psát jako rovnou sám, jako tak a tady je, co bylo dobře a co bylo špatně, ale že opravdu jsem otevřený tomu, já jim ho dávám na té akci, ale tam většinou oni spíš pocitují, že ten pocit úlevy, jako teď už z nich opadla ta tréma a jsou rádi, že to zvládli, ale potom, když jsou doma, tak ať mi napíšou a já jim ten text a jejich vystoupení rozeberu.
0: Co je nejčastější chyba toho začátečníka?
1: Jo, nejčastěji, no, já nevím, jestli bych to definoval jako
0: nebo
1: chyby,
0: ne chybu, ale, no, ale
1: chápu, dejme tomu nejčastější chyby, tak dejme tomu třeba gramatický rýmy. jo, fakt jako nezajímavý rýmovací struktury. Ono to k tomu svádí, prostě než se člověk může dostat k tomu, že zjistí, že se dá rýmovat i nějakým zajímavým způsobem. On teda člověk nemusí rýmovat samozřejmě vůbec, ale tak často jde tou cestou těch gramatických rýmů, prostě končí všechno na infinitiv a ono se to rýmuje. A potom, a to už bych opravdu jako chybou nenazval, ale třeba něco, co jsem dělal za začátku i právě já, tak to jsou seznamové texty. Jo, že teďka už se ode mě očekává, že to musí být třeba nějaká příběhová linie, nebo že tam fakt jako vyjádřit nějakou erudovaně a komplexně nějakou myšlenku, přičemž já jsem jenom mluvil o věcech, které nesnáším. Prostě tady je první věc, druhá věc, třetí věc, čtvrtá věc, ale neberu to jako chybu, protože no, tak seš na začátku. Tohle to je ta struktura, která je opravdu jednoduchá a který jako svádí to k tomu se jí na začátku chytit.
0: Čím tě nějaký takovýhle premiérista, slam poetrista překvapil, potěšil, řekl jsi, wow, máme tady mega talent.
1: Ty jo, to bylo určitě, když na Slamatérech, na té naší začátečnícké akci vystoupil, já nevím, jestli 16-letý kluk a měl fakt téma, u kterého jsem říkal, tyjo, to je tak super, že jako už jenom, že tady jsi teda schopný jako bejt a mluvit před, já nevím, 80 lidma, to je boží, jako tady v tom věku sakra, co bych já za to dal, kdybych toho byl schopný tak jako ty teď. On tam, ten text byl o tom, že se jeho Volkswagen Brouke proměnil ve France Kafku a že teďka řeší, jako jestli mu to pokraje pojištění a jako France Kafka mu na to odpovídá, sorry, já jsem France Kafka, já vůbec nevím nic o pojištění. A jsi říkal, kde se tohle vzalo v hlavě 16-letýho kluka, tady to něco jsi. Jako je, nějaký zajímavý přístup, přesně jako psaní textů, pojďme to zkusit rozvíjet dál.
0: Rozvíjte?
1: Jo, bude teďka 25.2. vystupovat u nás.
0: To je super, to je dobrý. Tak blížíme se do finále, tak se tě zeptám na pár závěrečných otázek. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak by mě zajímalo, co by s tebou chtěl řešit podle tebe.
1: Co by se mnou chtěl řešit? Kůrník šopa. No, tak tady máme asi zrovna téma, o kterém bych opravdu schopný mluvit nebyl, to je totiž politika. Já nevím, no, tak co pro jeho účely asi, jako jestli jsem schopný teda nějak jako lidem říct něco, co on potřebuje, tak aby o tom oni slyšeli co nejvíc, ale na druhou stranu si myslím, že on si o sobě myslí, že tohle to umí on nejlíp sám, no, takže vlastně asi by po mně chtěli, no, abych ho poslouchal já, jaký má dobrý slam.
0: A, OK. Co by se chtěl zeptat ty? Jaký téma bys s ním chtěl nastolit?
1: No, to je právě ta otázka, mě by zajímalo, proč on si myslí, že on je ta dobrá strana.
0: OK. Jakýmu vtipu se nejčastěji zasměješ? Takový to, když si na to vzpomeneš a teď je to prostě jako...
1: Ty jo, nemám jako jeden konkrétní vtip, ale spíš jako typ vtipů a to jsou opravdu ty, já fakt jako jak jsem na ten humor orientovaný, tak mám takovou výhodu lomeno nevýhodu, že než ten vtip zazní, než zazní ta pointa, tak už jsem na ní nejspíš přišel. Tudíž, když na ní nepřijdu, tak jsem jako wow, dobře, okay. Tak super, vám to si cením.
0: Kdybys byl ministr ve vládě, tak jaká oblast by byla ta, kterou bys se spravoval?
1: Školství. Uh-huh.
0: Co by byla první změna, kterou bys udělal?
1: Všechno. Pak bych od základů, já nevím, tam je všechno špatně.
0: Okay.
1: Tam je všechno špatně.
0: Za co bys na olympiádě dostal za to?
1: Asi, no, já jsem dřív byl i sportovně orientovaný, ale bohužel mám problémy s kloubama nějaký autoimunitní onemocnění, takže se moc hýbat nemůžu, takže by to byly asi, až bude stolní fotbálek na olympiádě, tak tam bych možná zazářil, anebo hraní na kompu.
0: OK. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě musel něco napsat?
1: Asi, že se pod tou čepicí, teda světe div se, skrývají vlasy.
0: Nesundáváš.
1: Nesundávám čepici, jenom ty vlasy.
0: V jakém filmu, který už existuje, by ses chtěl zahrát, jaká postava by to byla?
1: Ty jo. Já moc na filmy nekoukám. Já vůbec nemám žádný oblíbený film.
0: Fakt?
1: Já nekoukám na filmy, na seriály, nečtu knížky, neposlouchám vůbec nic, já jsem...
0: Tak kde se to bere, sakra? Dobře, tak ještě tak to zkusíme jinak. Je rok 2022, někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry, studenti narazí na tvoje jméno, co tam bude napsáno?
1: První Čech, který vyhrá mistrovství světa. To je jednoduchý.
0: Wow, to je dobrý. Skončíme rozhovorem, který jsem s tobou viděl a který se mi fakt jako líbil. U Lucie Výborný si řekl krásnou větu. Srovnávání je zloděj radosti. To mě přišlo jako takový jako uvědomění z terapie. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou nemáš nějakou ještě další takovouhle pravdu, kterou bychom to dneska mohli vlastně uzavřít a ukotvit si do života, protože věřím, že tam něco najdeš.
1: pokud se vydáme cestou psaní, tak člověk má dvě možnosti. Buď to psát o věcech, který zná úplně každý, ale jenom způsobem, který umí jenom on sám, nebo psát o věci, kterou zná jenom on sám, tak aby ji pochopil úplně každý.
0: Wow, máme to za sebou.
1: Výborně.
0: Matěj, děkuji ti moc za návštěvu ve Spintalku.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, bylo to skvělý.
0: Matěj Plachta, hostem dnešního vydání Spintalku. Děkuji, že posloucháte, přeju hezký večer. Z rádia Spin se loučí Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: nevedia byť jak my.
1: Strapo Loading, tenhle ten banger nám tady dohrává. Z Rádia Spin se poslušně hlásí Krištof, dobrý dopopřeju všem, co právě vstávají. Těm, co jdou právě spát, tak samozřejmě taky přeju dobrou noc a těm, co už mají odpoledne, tak přeju třeba jenom dobrý den. Zkrátka všem čus čus, máme tu neděli 12. července a svátek má Bořek, všenej tomuto míň obvyklýmu jménu. Neděle, to znamená, že budeme pokračovat tam, kde jsme včera začali, v hudebním víkendu s rozmanitou partičkou brněnských MCs, rapperů, interpretů. Mrkneme taky třeba na to, proč je dneska ideální čas k tomu jít se cachtat někam do řeky, i když venku hlásí nějaký ty přeháněčky. No a taky si dáme bangry jenom podle tvýho přání. Takže 210, 32, 30, 30. Na tomhle čísle čekám jak pes na stopu a zároveň budu projíždět naši apku. Tak posílej hlasovky. Jdeme ještě vrknout na to, co nám tady slibuje počasí. To zatím vypadá celkem parádně. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 18 stupňů Celsia. Na většině území teda máme skoro zataženo, což mě dneska ráno trošičku odradilo, protože se myslelo, že tam bude zima, ale ne, je tam fakt příjemně. A když se dívám na ty denní maxima, tak v Praze vidím třeba maximálku 29 stupňů. Na Moravě trošku míň, tam to bude zhruba kolem 23 a jsou tam hlášený i slabý přehánky, tak bacha na to.
2: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme o hip-hop.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Máme 8.58 a ty posloucháš Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Máme tu první přáníčko dnešního dne, no a tohle přání míří za nikým jiným než za Michalem. Ahoj Michale.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Budeme dělat, jakože jsme se tu nebavili už asi 2 minuty předtím, jo?
2: Co říkáš?
1: Že budeme dělat, jakože jsme se tu asi 5 minut předtím nebavili a nepokecali
2: ano,
1: jsme si, jo?
2: Tak,
1: prostě teď se slyšíme úplně poprvý. Michale, ano. Čau, jak se máš?
2: Hele, dneska pohodička, konečně oproti včerejšku.
1: No výborně. A pohodová písnička?
2: No to ty píš, že bude pohodová písnička, bude to o Bad Bunny od Monaka.
1: Bad Bunny od Monaka mě trošku dostalo, kámo, teď. Přemýšlel, jestli jsem tam hodil správnou písničku, víš?
2: Ne, Bad Bunny Monako. Yes. Ale chtěl jsem to podat

0: Ladíš Rádio Spin, neděle 12. července, svátek má Bořek, jenom tak připomínám. A to znamená taky, že tu máme hudební víkend. A teď se tady trošku zaobíráme Brnem. A to je prostě za mě město, kde ten rap zní mírně jinak. Ta místní scéna se tam vždycky jela po svým a myslím si, že jedním z nejvýraznějších hlasů brněnské scény v současné době je určitě Maniak. To je týpek, který patří k rapperům, kteří se prostě nebojí experimentovat. Jednou přinese takový ten syrovej trap, po druhý melodickou věc, jiný zase úplně nějaký jiný nečekaný nápad. No a právě díky tomu se na scéně drží už řadu let a pořád dokáže překvapit třeba deskou Stream Tape, kterou udělal a vysílal živě. Myslím, že to bylo na YouTube nebo na Twitchi, teď si nejsem jistý. Každopádně vysílal živě celý proces nahrávání desky. No a z téhle desky si dáme asi nejoblíbenější a nejznámější track Street Dance. Tam už byste podle názvu asi čekali klasickou taneční věc, ale Maniak si z toho samozřejmě udělal svoji vlastní disciplínu, to znamená, ten beat je tvrdší, je tam ta jeho výrazná energie, ta flow, která šlape od začátku do konce, no prostě banger. Jako druhý track si dáme Balance. To je zase úplně z jiného spektra. Tady Maniak ukazuje cit pro melodii a nějakou práci s atmoškou, protože je to skladba o hledání rovnováhy mezi tlakem, mezi úspěchem a vlastním světem, ale pořád s tím typickým maniakovským nadhledem. Enjoy!
1: Dvojitá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu na Rádiu Spin.

0: Yes, sir. Rychlá doprava na Radio Spin. Co se regionu týče, tak jedinej crash tu momentálně vidím v Ostravě na Porubě na ulici 17. listopadu. Vzhledem tomu, že to je dlouhá ulice, tak zhruba u ekonomické fakulty. Jinak je to v republice úplně všechno průjezdný. Co se dálnic týče, tady mi svítí taky jenom jedinej crash, a to na D55 na 25. kilometru ve směru Zlín, hnedka za Otrokovicema. No a co se Prahy týče, ta je prozatím úplně fresh, průjezdná, bez žádný větší zdržovačky a nebo karambolu. Každopádně, pokud máš jiný info, tak 210 32 30 30 a nebo nám to pošle do do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
4: Vracím se zpátky k nám.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: No a hrát budeme i podle dalšího týpečka, který se nám dovolal. Dave, čau.
1: Čau, čau.
0: Nazdar.
1: Já mám pro vás připravený teda ten vtip.
0: No tak to je paráda.
1: Paní učitelka, tak děti, kdo si myslí, že je hodně hloupý, tak se postaví. Tak Pepiček se postaví a Pepičku, proč jsi postavil, ty si myslíš, že jsi hloupý? Ne, já nechci, paní učitelka, aby se tam stála sama.
0: Kámo, a z tohohle toho bychom měli normálně udělat tradici, že budeš volat vždycky takhle o víkendu, tyjo, a zandáš nám tady prostě vtip, aby spinneři měli lepší dopoledne.
1: Klidně.
0: No, a takhle si víš, jako takhle si prošlapeš tu cestu potom a budeš tady moderovat tu vtipovou show, jo? Ten tak no, mezi náma, to nikdo neslyší teďka. Každopádně, Dave, já vím, že ty máš rád sprosťárny, že jo?
1: No, miluju.
0: Já jsem tady našel jednu takovou písničku, která je aspoň jako trošičku, není to nic extra, jo, ale jsou tam jako slovní hříčky a je to trošku sprostý, trošku dvojsmyslný, je to od MCO Gaye, mojeho oblíbeného, a písnička se jmenuje G-Funk, znáš to?
1: Tak jo, tak dáme. A ty jsme v éteru?
0: No jasně.
1: Je to, slyší všichni spíňáci.
0: No jasně, že tě slyší všichni, chceš mi něco vzkázat rychle?
1: Klidně, že jsou nejlepší, hlavně no, tak. Hlavně Michal, já si tam volal.
0: Hezky, no tak prosím. Slyšel se to sami. Dave, děkuji ti, že jsi zavolal a těším se příště. Měj se krásně, šéfe. Jasný, čau.
1: Čau, čau. Yeah.

bouncing around, bouncing. Shout out to them people.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tu neděli 12. července. Ještě jednou připomenu, že svátek má Bořek, takže pokud nějakýho znáš, tak mu určitě popřej. No a já mám pro vás jednu zprávičku o týpkovi, který dokázal během hodně krátké kariéry rozdělit hudební svět. A řeč je o XXX Tentacionovi. Kdo nevíte, tak byl to rodák z Floridy, jamajského původu, pokud se nepletu. A tenhle ten týpek úplně bez zábran míchal rap, rock, emo, R&Bčko, prostě všechno. A do svých skladeb promítal témata úzkosti, depresí, osobních démonů. A přestože jeho život provázely jistý kontroverze a bohužel v roce 2018 byl zastřelený ve svých 20 letech, tak do dneška patří mezi nejposlouchanější interprety své generace. Možná od něho znáte tohle. No a teďka jeho odkaz dostává úplně novou podobu, protože se připravuje animovaný film Make Out Hill, pojmenovaný podle místa, kde X často felil, ale nepůjde úplně klasický životopis, protože tvůrci chtějí místo chronologického vyprávění zachytit Xův vnitřní svět, jeho představivost, jeho emoce a hlavním hrdinou tak bude takový týpek Xem hodně inspirovaný a podle tvůrců ztracená duše putující surrealistickými světy. No, na projektu spolupracuje i reperova pozůstalost, takže si myslím, že to je v dobrých rukou. A upřímně, mega se na to těším, protože X jsem v roce 2018, když vyšlo album Question Mark, hodně poslouchal. A zrovna včera jsem tady seděl v rádiu a hrála tady jeho písnička a říkal jsem si, tyjo, ten by byl hodně velký, kdyby ještě žil. Každopádně datum premiéry zatím oznámeno nebylo, až bude, určitě vás o tom budu informovat, protože tohle to si nesmím nechat ujít. Co si nesmíš nechat ujít ty, tak je určitě počasí, ale to vypadá, že se nijak extra drasticky nezměnilo. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 20 stupňů Celsia, na většině území pak máme skoro zataženo, výjimkou je teda jenom Plzeňský kraj, kde mi to ukazuje skoro jasno, pak nevím, Plzeňáci, když tak se ozvěte, jak tam u vás je. Každopádně, co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají někam k 27 až 29 stupňům Celsia, no a na půlce území se očekávají i slabý přehánky, hlavně teda na Moravě, anebo tady taky vidím Liberecký kraj nějaký hlas.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: anderen, zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
2: Jdem si dát další písničku na přání, no a tahle poputuje za Jouzou, který mi tady napsal: čau, od doby, co jsem se zbudil, jsem na Spinu ze zahraničních zachytil jenom Metro Boomina a Rihanu. Neměl bys tam něco třeba od Dona Tolivera? Nechal bych to zahrát tobě do studia, mojí ségře, se kterou jdem na Tolivera do Outučka, a všem spinnerům, který mají rádi i novější věci. Ale určitě, vybral jsem písničku Cardigan, tak doufám, že si ji užiješ. Každopádně já jsem úplně zazděl, že Don Toliver bude v Outučku, snad ještě budou lístky, tyjo.

0: Spin. Český rap ten už dávno není jenom o klasických bars a tvrdých beatech. Jedním z interpretů, kteří ukázali, že rap může být hodně o náladách a o emocích, je Štajn 27. To je brněnský rapper, tematicky, protože v tomhle hudebním víkendu probíráme celou brněnskou scénu. No a Štajn patří k vlně mladých interpretů kolem kolektivu Rychlí kluci, kteří v posledních letech pomohli dostat brněnský zvuk mnohem výš do povědomí celé České republiky. Když udělám takovou menší odbočku, nedávno jsem viděl jedno starší promíčko na Kellynovo album, kde sedí Bolek Polívka v autě a poslouchá Kellyna. A to už je co říct, když vás poslouchá Bolek. Každopádně začneme skladbou Nejde ti odolat. Už podle názvu je asi jasný, že tentokrát se Štajn pohybuje spíš takový vztahovější rovině. No a na featu se potkává se Simi Livin' Life, tehdy ještě v době, kdy Simi nebyl součástí Rychlých kluků. A je to taková příjemná věc do uší, takhle hezky podánu. Myslím, že potěší. Jako druhou si dáme skladbu Addicts. No a tohleto skladba má celkem zajímavý příběh, protože mimo tu samotnou hudbu ji Štajn vydal v roce 2024 jako titulní skladbu ke stejnojmennému seriálu České televize, na kterým dělal Adam Sedlák, takže odtamtud to možná můžeš znát. No a samotný název už odkazuje na závislosti, ale ten track nejde jenom po povrchu, je to spíš takovej pohled na svět, kdy člověk může být závislý nejen na látkách, ale třeba i na pocitech, večírcích, pozornosti, prostě to probírá tu závislost úplně do hloubky. Enjoy!
1: Revoltá rávka brněnského repu. Po celou sobotu a nedělu

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak 10 minut si počkáš, pokud jdeš z Pelhřimova na Humpolec, tam je to kvůli práci na silnicím. To samý platí, pokud přijíždíš do Rychnova nad Kněžnou od Kostelce nad Ohří, 10 minut i tam. Kreše jsou pak hlášený třeba v Ostravě na Porubě na ulici 17. listopadu a taky jeden v Českých Budějovicích na Žižkově třídě. Co se dálnic týče, tady mi svítí jediný kreš, a to na D55, kilometr číslo 26 ve směru Zlín, je to hnedka za Otrokovicema. No a co se Prahy týče, tak tady je jediný kreš hlášený na sjezdu z pražského okruhu na Řepy, tam jsou sobě dvě auta, tak opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: Spin. Projel jsem naši mobilní aplikaci tady na rádiu Spin, no a objevil jsem tam voiceovku od Patrika. Snad se pustí. Nepustí. Až teď.
1: Čauky, Krištofe, a krásnou neděli ti přeju. Mohli bychom si zahrát MC Geje, výběr songu bych nechal čistě na tobě. Bylo by to pro tebe do studia, pro všechny posluchače rádia Spin a taky pro všechny, co jsou v práci a drtěj kilometry za volantem už od neděle. Tak zatím, čau, čau a kolama dolů všem.
0: Patriku, já ti moc děkuju za přání. MC Gay, to je srdcovka. Snad neexistuje album na téhletý český scéně, který bych slyšel víckrát než Rap Life epizoda 2. Snad jenom teda Ektora a jeho album Alfa z roku 2017. Každopádně vybral jsem tady song Tvoje holka. Patriku, neber si to osobně, prosím tě hlavně. Je to čistě moje volba a můj osobně asi nejoblíbenější track tady od MCho Gaye na Features, tak doufám, že si to užiješ a ať ti to řídí.
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Ladíš Radio Spin, máme neděli 12. července, svátek má Bořek, takže pokud nějakýho znáš, vzpomeň si na něj. No a já pro vás mám jednu kuriozitku, která se stala včera a teďka se mi tady fakt jako vloženě ne úplně našel. Dobře, posílám shoutout mojí ségře, která mi to poslala na TikTok. Každopádně, když se řekne Pitbull, tak většina z vás si určitě vybaví ty charakteristické písničky, že jo, známe třeba tuhle. No a právě Pitbull, když se řekne, tak většina lidí si vybaví tu holou hlavu, ty černý brýle, oblet a ty legendární hlášky Mr. Worldwide International. No a právě tohleto jeho největší poznávací znamení teď pomohlo vytvořit nový světový rekord, protože on se tam zapsal kvůli tisícům fanouškům, kteří se rozhodli vypadat jako on. Jak se to stalo? No, stalo se to v Londýně na festivalu, kdy se před jeho koncertem sešlo 22 141 lidí v plešatých čepicích. Fanoušci potom na těch fotkách mají i černý kravaty, sluneční brýle, falešní knírky nebo bratky. Ona to teda jako není úplně náhodná recese, jo? Protože já jsem si všimnul, že převlékání se za Pitbulla na jeho koncerty se mezi jeho fanoušky stalo v posledních letech hodně oblíbeným rituálem. Každopádně samotný Pitbull se do celé týhletý akce zapojil taky a i když má přirozeně plešku, tak si pro účely rekordu nasadil plešatou čepici, protože ten rekord samozřejmě nebyl za největší počet plešatých lidí na jednom místě, ale za největší počet lidí v plešatých čepicích na jednom místě. Pitbull potom samotný převzal certifikát od Guinnessovy knihy a vtipkoval se svými fanoušky, těm říká Boldies, by the way, to znamená jako plešouni, a označil to jako moment spojení hudby, zábavy, společné energie. No hele, já se upřímně těším, co bude v Praze, protože pokud se nepletu, tak už teď někdy koncem července Pitbull míří do Letňan, tak doufám, že potom nastoupím do tramvaje nebo do metra a bude tu fakt jako halda lidí v těch plaveckých čepicích, tyjo. Mrkneme se v rychlosti ještě na to, co nám hlásí. Počasí, to se pořád úplně extra drasticky nemění. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 22 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo, ale vypadá to, že ze západu se k nám možná trošičku žene sluníčko, protože hlavně Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Plzeňský kraj mi tady hlásí, že je polojasno. Co se dnešních maxim týče, tak vystoupají někam ke 29 stupňům, no a opatrně, spíš si to užijte hlavně na Moravě, protože tam jsou hlášený slabý přeháňky. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz. Radio.

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
2: Za 4 minuty máme 11 hodin. To je přesný čas a ty ladíš Rádio Spin.
0: Rádio.

0: zaželezilo li se železo, či nezaželezilo li se železo.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio.

0: všem.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Prošmejdil naši mobilní apku a našel jsem tady zprávu od někoho, kdo se podepsal jako servis. Tak nevím, jestli to je přezdívka, anebo jestli to je název firmy, každopádně píše...
1: Ahoj, jedeme Rumunskem na výlet. Hodíš nám tam, všichni jsou už v Německu. Máme před sebou 500 km do Karpat. Díky.
0: A k tomu taky fajn fotka. Každopádně určitě zahraju, všichni už jsou v Německu, PSAčka Hugo Tox. Cením celkem ten výběr, tyjo. Všichni jsou už v Německu, vy projíždíte Rumunskem, tak příště něco dalšího. Třeba všichni už jsou v Mexiku tučního nebo tak něco.
2: DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu i chlíbe prák, mám to tu rád, a jsem Pražák. Kolaboruju se elektrozvukem PSA i skutek rupe.

Když se řekne nová vlna českého rapu, lomeno taková druhá nová vlna českého rapu, tak si myslím, že jedním ze jmen, který do ní výrazně zapadá, je určitě Lifer. To je týpek, který si vybudoval svůj vlastní svět plný nadhledu, emocí a taky žánrových přesahů, protože když to tak analyzuju, tak jeho hudba často balancuje mezi rapem, zpěvem a takovým tím moderním internetovým feelingem v nejlepším slova smyslu. Lifera navíc můžeš znát, protože přednedávnem ho podepsali i Rychlí kluci. No a my si od něho dáme dva tracky. První

0: T, kde se k němu přidává Juli Koli. Jo, jo. A už název odkazuje samozřejmě na ten známý výraz, abyste rozlili ten čajíček, abyste vyklopili všechny ty drby, odhalili zákulisí. No a skladba má přesně tenhle ten vibe. Vy máte pocit, že sedíte s kamarády někde dlouho po půlnoci a probíráte všechny možné příběhy. Track vyšel na Lifrově EPčku První týden v rychlých klucích a za mě ukazuje tu Lifrovu schopnost udělat lehčí, chytlavější věc. No a potom si dáme track Víno. O ten se postaral Viktor Kal, Lifra si vzal na feed. Tady se ta nálada trošičku mění, protože místo večírku přichází taková noční, melancholická atmoška nad sklenkou vína, kdy vzpomínáte a řešíte vztahy, které úplně nedokážete pustit z hlavy. Zajímavý taky je, že se na skladbě Lifer podílel nejen jako interpret, ale taky autorsky a koprodukčně, takže já se těším, co Lifer vymyslí do budoucna, protože si myslím, že to zní hodně fresh.
1: Dvojitá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak 20 minut si počkáš, pokud jedeš z Pelhřimova na Humpolec, tam je to kvůli pracím na silnicím. A to samý platí, pokud přijíždíš do Rychnova nad Kněžnou od Kostelce nad Orlicí, 20 minut i tam. Kreš je potom hlášený na Kladně, na křižovatce ulic Pražská a Údhoštská, je tam v sobě auto s motorkou, tak opatrně kolem toho. Co se dálnic týče, tak 5 minut si počkáš snad ze všech směrů a na všech dálnicích před Brnem, to ani nemá cenu vyjmenovávat. Prostě pokud jedeš do Brna, tak 5 minut před začátkem Brna si určitě počkáš. No a D1 potom poskakuje na 127 km směr Brno kvůli práci na silnici, tam se zdržíš asi tak na 10 minut. Co se Prahy týče, kreš je hlášený na sjezdu z Pražského okruhu na Řepy, lehký omezení v dopravě by se ale měly uvolnit do 10 minut a zas to bude průjezdný.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rap.

0: Spin. Dohrál nám Travis Scott nejvyšší v místnosti, no a kdo byl nejrychlejší v místnosti a zareagoval na výzvu komunikátoru, tak byl Ota Sheen.
1: Krásné dobré dopoledne, já bych poprosil a mám rád od Izomandia se z Exitu u Palice pro tátu.
0: Tak doufám, že s tátou budete poslouchat, hodím ti to tam. By the way, skvělý výběr, určitě tahle ta písnička má skvělý beat, tyjo, a brutálně mě baví a jedu si celkem na repeat od té doby, co jsem to slyšel. Takže posílám to jak tobě, tak tátovi, užívejte. Kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 a nebo posílej voiceovku do naší mobilní apky.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Chains a Wiz Khalifa. Máme tu neděli 12. července a ty pořád posloucháš Radio Spin. Hele, je tu léto, venku je hezky a to si žádá jediný, jít si někam odpočinout. A proto můžu nabídnout festiák Afterwork Summer Affair. Ten vyjíždí po republice skoro jako před měsícem Spin komisař Rep a zakempí to různě po městech, zahrádkách, u vody, no prostě všude, kde se to správný léto má odehrávat. Těch zastávek je celkem 13, 4 už proběhly, ale když si najdeš na webovky Rádia Spin, tak můžeš mrknout na to, kam to máš nejblíž. Teď zrovna, když to mám tady tak otevřený, tak vidím, že 16.7. to je nejblíž, to bude v Ostravě, kde se dokonce můžeš těšit i na pop-up, což nevím, jak mám přeložit, prostě dejme tomu občerstvovací zařízení od Never Enough. Jinde zase můžeš čekat třeba pop-up z Jam & Co. Já jsem si vždycky našel jejich Instagram a mám hlad, jenom to vidím, protože to vypadá fakt krásně, takže určitě je se na co těšit. No a krom jídla nebude chybět i hudba, o kterou se postará třeba Mike Traffic, Orion, Double J, prostě zábava zaručená. Ještě je čekají zastávky v Mělníku, Příbrami, Teplicích, Karlových Varech, Praze, Rakovníku, Kolíně a Hradci Králové, takže jak říkám, je to fakt po celý České republice a myslím, že každý to bude mít na jednu zastávku nejblíž, jak jen to půjde. Jestli tam skočíš, tak mi klidně můžeš poslat nějakou fotku do naší apky, jenom teda prosím tě neposílej fotku jídla, nebo budu naštvaný, jo? Jdem se ještě mrknout na to, co vyvádí počasí a přesně k tomu tady mám podle mě i reakci, která přišla od Patrika, ten si chvíli zpátky volal o track od MCho Geje, já jsem mu pustil Tvoje holka a doufal jsem, že se neurazí, tak jedna rychlá reakce a potom vám dokonce dá i počasí.
1: Krištofe, jinak s tou holkou, vůbec si s tím nedal v hlavu, jsem se zasmál, naopak a navíc ještě o ženskou ani nemám, takže, takže i kdybych měl, tak, takže úplně nic, taky mám rád tenhle humor. Jinak je Vary, jsem 10 km od Varu a můžu ti potvrdit počasí, akorát bych řekl, že je tady skoro jasno, než polojasno.
0: Takže jste to slyšeli, skoro jasno ve Varech. Na většině území to potom vypadá velmi podobně. Jediný, co vidím, kde je zataženo, tak je Vysočina a Pardubicko, ale pokud to tam tak si, tak mi klidně taky pošli fotku do apky a já se podívám a pořádně to zahlásím.

letadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: aplikace. Přání babce mají jednu výhodu a jednu nevýhodu. Někdy se stane, že to je text a někdy se stane, že je to voiceovka, ale jaká? Mně sem došla voiceovka od týpka, který se podepsal jako záporák a zní to nějak takhle, jo.
1: Ahoj, tady záporák. Zahrál bys mi buku, gemič, pro všechny spinnery, který jsou tak trochu záporáci.
0: Jako, já nevím, včera mi tady posílal voiceovku robot, dneska mi tady posílá voiceovku týpek, který tyjo, zní jak Bane z Batmana nebo něco, ale proč ne, vybral si Buku, Oharbího a jejich song Damage, ten ti mile rád zahraju, jenom doufám, že teda nestojíš tady někde před studiem a nečekáš na mě, až vylezu ven, a pokud jo, tak si prosím tě vem Zuzku, protože ona přijde asi za 10 minut, jo, to bude menší škoda.

0: Co jste si kdy z práce odnesli vy?
1: Ale většinou instalatérský věci, co se mi hodí domů.
0: Hele, a kolik už jsi si takhle zhruba tak nabral?
1: Hodně. Hodně.
2: Prostě v práci, když jdu po skladě, tohle je, co se mi líbí, spytí to. To prostě musím mít, jo. To je prostě folie, jsou to palety, ať je to prostě lepenka, cokoliv prostě, já počápnu a jdu, hele.
0: No ale ten největší expert tady v pátek ráno byl Michal.
3: Tak my jsme tam měli takový ty tagovky, jak si nám musíš zatřepat a oni pak píšou, ne? Potřeboval jsem prachy navíc, tak jsem se je tam bral ve velkým a chodil jsem po mechanikách a tam, kde se přihazují kola, protože oni tím píšou na kola, že jo? No a prodával jsem jednu za fajdu.
0: Hezká brigádka, jenže objevil se tady i pohled z druhé strany. Obětí kolegů se stala Žáňa.
4: Čauky doméno, hlavně už se xkrát v práci stalo to, že jsem si uvařila oběd a byl tam v krabičce a prostě najednou tam nebyl. A jako největší prostě gól byl ještě to, že mi třeba další týden ta krabička se tam objevila umytá prostě a připravená. Jakože ještě tam mohli třeba nechat zkaz, jakože děkuju, bylo to fakt dobrý.
0: Hele Žáňo, musíš prostě nastražit pastičku a příště do toho přisypej projímadlo. Ono to ty kolegy přejde. No tak užívej zbytek víkendu a my se spolu s Krištofem slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spinránu. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spinránu každý všední den od 6 do 9

0: Spin. Stále ladíš Radio Spin a hudební víkend, kde se zabýváme brněnským rapem. No a když se ten brněnský rap řekne, tak si myslím, že asi největším veteránem a průkopníkem brněnského rapu je určitě Tafrop. To je týpek, který tvoří snad od poloviny nultých let, řekl bych, že už to bude určitě víc než dvě dekády a všichni ho známe. Vlastní rukopis, ty ostrý punchlines, sebevědomý projev, schopnost dělat rap pořádně, to prostě funguje pořád. A navíc Tafrop patří k lidem, kteří pomáhali ukázat, že i Brno může mít v českém hiphopu svůj silný hlas a nejenom Praha. Teď od něho dáme dvě věci a to budou věci ze spolupráce s Jay Dieslem. Začneme trackem Bratři, jak se patří. Tady není co okecávat, prostě ten název říká všechno. Je to návrat dvou reperů, který spolu mají dlouhou historii a celý to stojí na vzájemný chemii mezi těma dvěma. Dva odlišný charaktery, ale vlastně stejná láska k rapu. Skladba vyšla v roce 2012 jako součást společného EPčka Už to pal, který celý produkoval Kenneraf. No a jako druhý track si dáme Rolovací. Tady Tafrop s Jayem ukazujou trošku uvolněnější stránku. Je to track, který má hlavně nadhled. Na mě to vždycky působilo, jakože se dva týpci, dva dlouholetí kamarádi zavřeli někam do studia, zapli mic a jenom tak se jako baví tím, co dělají. Stejně jako Bratři, jak se patří, tak tahle ta songa patří na EP Už to bal a produčně zatím stojí krom Kenneraffa taky ODD. ODD. Zajímavostí je, že to společné EP Už to pal bylo pro fanoušky hodně očekávaný, právě protože spojovalo dvě výrazné osobnosti českého rapu, Tafroba a Jaye Diesla. Takže doufám, že si to jdeš užít se mnou.
1: Vojta Rábka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak stále platí to, že si počkáš, pokud jedeš z Pelhřimova na Humpolec, je to kvůli práci na silnici a teď se tam to zpoždění vyšplhalo zhruba na 20 minut. To samý pořád platí, i pokud přijíždíš do Rychnova nad Kněžnou od Kostelce nad Ohří, tam se to taky vyšplhalo na 20 minut. Crash je potom hlášený nakladně na křižovatce ulic Pražská a Unhošská, tam lehký omezení v dopravě potrvá ještě asi hodinu. Co se dálnic týče, tak pokud si jíždíš z D2 pod Brnem směrem na Modřice, tak bacha na bouračku dvou osobních aut. D1 potom poskakuje ještě na 127. kilometru směr Brno kvůli pracím na silnicím. Tam se zdržíš zhruba tak na 10 minut. No a co se samotný Prahy týče, ta je poměrně fresh. Jediný crash je tady hlášený na Mladoboleslavský ulici u Vinoře. Jinak je to naprosto průjezdný a bez větších bouraček. Každopádně, pokud máš jiný info, tak víš, co máš dělat. 210, 32, 30, 30 anebo voicovka do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

Spin. Já už myslel, že přijdou ty voiceovky, tyjo, a zase tu mám další textovku, jako co to je. Píše mi Miky a píše: Čauko, zahraješ pod Maniaka a Balance? Slyšel jsem to pár hodin zpátky tady na rádiu a pod sebou to znovu. Pro Bechyně? Tak, to je, nevím, to je asi autokorekce. Týpek píše pro Bechyně Maniaky. Co to mohlo být? Pro všechny Maniaky? Pro moje Maniaky? Já nevím, Zuzka taky kroutí hlavou, takže neví. Každopádně, Miky, vidíš to? Kdyby si nepsal textovky a posílal voiceovky, tak se nestane to, že budu luštit, co sakra znamená Bechyně. Každopádně, Maniak Balance, skvělá volba, bylo to tu asi 3 hodiny zpátky, protože Maniak je taky brněnský jméno, že jo, takže ho tady zmiňujeme. Posílám ti to tam a posílám to pro Bechyně Maniaky.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledá.

0: dneska nespíváme, Zuzko?
1: Broukáme.
0: Jo, dneska si jen tak broukáme.
1: Dneska si tak broukáme.
0: To dělají všichni broučci.
1: A do toho, tudududu.
0: Přesně tak, ty ladíš Rádio Spin, neděle, 12. července. Toreadoři tady teďka, přede mnou už sedí Zuzka, toreadorka Zuzka, ahoj.
1: A svítí to tady červeně.
0: A svítí to tady červeně, takže dráždíme všechny bíky tady v téhletý budově.
1: Přesně, jak se jmenuje taková ta...
0: Ta plachta. Nevím, ale dělá to toreador.
1: Jak se to jmenuje?
0: Já nevím.
1: Ty voko. No to je jedno, já si teď nespomenu.
0: Každopádně můžeš takhle dráždit spinnery, aby posílali místo textovek voiceovky.
1: Červená plachta. Jo, posílejte voiceovky a volejte, protože jakoby, jako to, že tam píšete ty slohovky, jako... Teďka.
0: No, jako musíme vás trošku to, no, přesně, ne, musíme vás trošku zrbat, jako dneska tady bylo prostě tolik textovek, že už to nejde číst, jako, je to jednoduchý, že jo, vezmeš tu aplikaci, tam dáš jukebox, tam dáš nahrát, to je i jednodušší, než to vypisovat,
1: případě,
0: ne?
1: A v no, jako, no právě v reálném životě, prostě hlasovka ušetří ta čas tobě, ale ne tomu, komu ho posíláš, tu voiceovku, že
0: přesně
1: jo?
0: Přesně tak.
1: A nám to ušetří čas a vám to taky ušetří čas.
0: Takže se to vyplatí, poslouchejte Rádio Spin, Horstové, Fuchsové. Jdem se rychle podělat to, co hlásí počasí. To vypadá celkem dobře, co, Zuzko? 24 stupňů Celsia.
1: Já to miluju, to počasí, to už jsem říkala minulý týden, je to krása.
0: Proto jsem ti tady dal počasí hezky, aby to tady hezky takhle znělo. Co se nějakých maxim týče, teď to vypadá, trošku se to změnilo. 29 stupňů kolem Prahy, Ústecko, Plzeňsko taky. Jediný, co tak nějaký slabý přehánky tady vidím, momentálně třeba v Olomouckém kraji nebo v Moravskoslezském, a vypadá to, že dneska na většině území Moravy bude tak jako slabě přeprchat. Ale co už s tím?
1: No.
0: Užijte si to. Neprší věčně,
1: jak
0: a za každým mráčkem je sluníčko.
1: Jak já říkám, ty říkáš tohle, já říkám, že zahrádky budou růst.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou. Československý underground.
4: Pusť to tam, kámo.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme 12. července, nedělní poobědní čas, takže vás už teď čeká jenom chill tady na Radio Spin. Skoro jsem to zarýmovala, znělo to tak, ale není to rým. Každopádně, co nás dneska čeká? Bude tady hudební víkend a v něm brněnský rap, potom si pokecáme o nějakých novinkách ohledně Instagramu a nebude chybět ani komunikátor, takže neváhej, volej, píš, nahrávej hlasovku, volej na číslo 210 32 30 30 a já už tady mám hlasovku od Milhouse.
1: Čau, Zuzko, Milhouse, a já jsem tě chtěl poprosit, jestli bys mi nemohla zahrát, buď to Hector Izomandias, další kamen, další trám, anebo Momo Maniak, Nahoru nikdy zpět. A tak nějak asi pro všechny, kdo teď v neděli makaj, protože já makám. Tak jo, mějte se, díky moc, peace.
0: Hele, Milhouse, ať to v té práci jde co nejrychleji a dávám ti tam další kámen, Hector Izo.

0: Pen na majku je s tebou, Zuzka nás čeká brněnský rap v hudebním víkendu a tentokrát tu máme Michailova, takový dva jeho hodně výrazný tracky, jako první track Nikomu nic a tento track vznikl potom, co se Michailov vrátil z vězení a je o tom, že se chce věnovat vlastní cestě, že se ponaučil z předchozích chyb a taky se nechce vázat na ostatní lidi, což je za mě velmi moudré. Jako druhý si dáš track Planeta Terror, ten název tracku je podle mě, jo, je to podle mě taková metafora na svět, jak ho vidí Michailov. Tudíž podle něj svět plný násilí, nenávisti, nepřátelství a o tom, že člověk prostě neustále musí bojovat o nějaké místo na světě. Tak jo, brněnský rap Michailov právě teď.
1: Revolta rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D48 na 31. kilometru ve směru Frýdek Místek auto narazilo do svodidel. Chviličku si tam počkáš, ale není to nic hroznýho, regiony jsou čisté a v Praze v ulici Klapkova je nehoda, dvou aut, tam dávej pozor a centrum je průjezdné, takže krásná neděle v centru Prahy. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš se Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a já tady mám další textovku a my jsme s Krištofem měli dlouhou debatu o tom, že musíte nahrávat hlasovky a nepsat textovky, ale nevadí, tato je aspoň vtipná, pojďme si ji přečíst. Je od Jerryho, když je ta neděle, šlo by to nakopnout a pustili byste prosím Neny Valčík, venčím peka, tak ať nám to utíká, teda ne ten pes. Nechám to doznít. A dávám tam Valčík.

0: Míši, rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka. My si pojďme představit takovou maličkou, nebo nevím jestli maličkou, prostě takovou kauzičku ohledně sociálních sítích, která teďka nedávno na mě vyskočila na sociálních sítích. Mně totiž připadá tady ta kauza lehce úsměvná. Takže, Evropská unie vyzvala společnost Meta ke změnám na Instagramu a Facebooku kvůli návykovým funkcím. Pojďme si to přeložit. Pár lidí v nějaké komisi prostě jsou si jistí, že za to, že jsou lidi na sockách závislí, může design a grafika těch aplikací. Aplikace jsou podle odborníku navrženy tak, aby lidi udrželi co nejdéle. Překvápko marketingu, no. Vyníkem je prej nekonečné scrollování, personalizovaný algoritmus a automatické přehrávání videí. Já si osobně myslím, že tohle není ten hlavní problém, proč jsme závislí na sociálních sítích, ale pojďme si slíbit, že pokud Meta změny udělá, tak my budeme bojovat za to, aby reklama na čokoládu nevypadala tak, že potom, co se na tu reklamu kouknete, tak vám nedá pokoj do té doby, než si tu čokoládu jdete koupit. Závislost na čokoládě je totiž mnohem závažnější téma. Co se týče počasí, tak máme kolem 27 stupňů, polojasno, jasno. Bude maximálně 28 stupňů dneska a neměl by nás čekat žádný déšť, možná malinko sprchne na Moravě a ve Slezsku, ale nebude to nic hrozného. Zítra čekejte proti kolem 29 stupňů. To je z počasí vše, ladíš si Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.
0: Je 13.57 a ty posloucháš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace. Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My tady máme komunikátor a já tady mám připravenou hlasovku od Jerryho a jeho pokračování se psím vtipem.
1: Hele, tak pan pes neútek. Třeba další rok. Mrk, mrk, asi víte, co pustit.
0: Mrk, mrk, myslím, že vím. A Jerry, tvůj pes se stává hvězdou mého vysílání.

Až a Rádio Spin na majku je s tebou Zuzka, máme tady hudební víkend, v něm brněnský rap a pojďme se podívat na Kelina tentokrát. Jako první si dáme pecku Praha Vídeň, tento track je pro mě legendární a myslete si všichni, co chcete, ale éra Kelina, kdy vydával track jako Praha Vídeň, je prostě nenahraditelná, já tuhle éru miluju, všechny ty tracky miluju a bude to prostě krásný. Jako druhý si dáš od Kelina až Tajná růže.

0: dva Brňáci rovná se hodně melancholie a poetičnosti. Tento trik je jemnej, dojemnej a hrozně dobře procíněný a mají ho na svědomí dva frajeři z Brna. Co víc si přát? Brněnský rap a Kelin právě teď.
1: Devojtá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a neděli na rádiu.

To nejlepší z Brna. Brněnské rap. Hudebním víkendu na rádiu Spin. Ahoj, kotě, snad tě neruším.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnici na D48 na 31. kilometru ve směru na Frýdek místech. Auto narazilo do svodidel, čeká tě tam malé zdržení. Regiony jsou stále v pořádku, v Praze v ulici Klapkova je pořád nehoda dvou aut a máme se Kloulegerku a Wilsonku. To je z dopravy všechno, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Na Majku je s tebou Zuzka a já tady mám hlasovku od Danka.
1: Čau, tady Danek. Prosím tě, zahraj nějakýho Šona Paula pro všechny chlapy, jejíž manželky mají rádi zahradničení a předělání věcí kolem baráku, ale nemají na to sílu, takže všechno to ty chlapy zase musí odřít. Ale my je milujeme, tak co bychom pro ně neudělali, že jo? Tak čau.
0: Ale, Danku. Myslím si, že ženy, které to teďka slyšely, nebudou nadšené, ale okej, já ti tam dám ten track. Sean Paul, Other Side of Love.

0: me, I'm still your child. You know what I'm saying? You can't just turn me off like that.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a já sama sebe překvapuju. Jelikož se jdeme zase bavit o fotbalu, o mistrovství světa, včera, dneska, no nevím, jak tohle se mnou dopadne, měním se vám tady před očima, lidi. Každopádně, bizárek, jo, připravte se. FIFA prodává kus trávníku z mistrovství světa z finálového hřiště a teď se držte za 10 000 korun. A představte si, já nevím, já se moc nevyznám jako v rozměrech, ale je to fakt malý kousek trávníku, není to jakože metrovej trávník, jo. Já chápu, pokud si fanoušek fotbalu, tak je to asi opravdu unikátní, ale 10 000 korun? Pojďme přemýšlet, trochu jako praví Češi, jo? Hodně věcí nejde sfalšovat, ale reálně, jak poznáte trávník od trávníku? No nepoznáte. Nějaké rozdíly tam asi budou, ale ani trávník na fotbalovém hřišti není přece všude stejný. Takže si vypěstuj vlastní trávník za pár kaček a můžeš machrovat, že jsi ho za tu desítku prostě koupil. Podle mě ideální plán. No a já teď očekávám spoustu rozbouřených zpráv od spinnerů, kteří jsou fotbaloví fanoušci. Pojďme se podívat raději na počasí, to bude takový bezpečnější, máme kolem 27 stupňů, to maximum dneska kolem čtvrté bude 28 stupňů, hlavně v Česku, na Moravě, ve Slezsku trošku míň a tam nás čekají i nějaké přehánky, polojasno, ale nebude to nic dramatického, no a zítra už by mělo být krásně po celé republice a kolem 28 stupňů. To je z počasí vše, ladíš si Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka. Spin Radio.

0: jsme Radio Spin. Československý underground.
1: Yeah, Markus Rác pro Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Ladíš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Davídek, slyšíme se?
2: Jasně, Zuzko.
1: Super. Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to jenom pro tebe do studia, od řezníka, nějak nevím, jak se to jmenuje.
1: Poslední exekuce.
2: Jo.
1: Poslední exekuce, novej track z roku 2026. Už ho slyšel?
2: Ne, neslyšel, ale mám rád jako ta holka v mým sklepě a řezník je taky dobrý.
1: Dobře. Tak jo, tak tam dáváme poslední exekuce a bude to tvoje premiéra.
3: Tvoje premiéra.
2: Jo, díky a zdravím všechny spinnery, jsou nejlepší.
1: Jo, ty jsi taky nejlepší, Davídku. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, čau.

0: Co jste si kdy z práce odnesli vy?
1: Ale většinou instalatérský věci, co se mi hodí domů.
0: Hele, a kolik už jsi si takhle zhruba tak nabral?
1: Hodně. Hodně.
2: Prostě v práci, když jdu po skladě, tohle je, co se mi líbí, spytí to. To prostě musím mít, jo. To je prostě folie, jsou to palety, ať je to prostě lepenka, cokoliv prostě, já počápnu a jdu, hele.
0: No ale ten největší expert tady v pátek ráno byl Michal.
3: Tak my jsme tam měli takový ty tagovky, jak si nám musíš zatřepat a oni pak píšou, ne? Potřeboval jsem prachy navíc, tak jsem se je tam bral ve velkým a chodil jsem po mechanikách a tam, kde se přihazují kola, protože oni tím píšou na kola, že jo? No a prodával jsem jednu za fajdu.
0: Hezká brigádka, jenže objevil se tady i pohled z druhé strany. Obětí kolegů se stala Žáňa.
4: Čauky doméno, hlavně už se xkrát v práci stalo to, že jsem si uvařila oběd a byl tam v krabičce a prostě najednou tam nebyl. A jako největší prostě gól byl ještě to, že mi třeba další týden ta krabička se tam objevila umytá prostě a připravená. Jakože ještě tam mohli třeba nechat zkaz, jakože děkuju, bylo to fakt dobrý.
0: Hele Žáňo, musíš prostě nastražit pastičku a příště do toho přisypej projímadlo. Ono to ty kolegy přejde. No tak užívej zbytek víkendu a my se spolu s Krištofem slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: Tady máme zase na featu DJ Viče, což je to takový pomalejší track. A já mám z tohoto tracku pocit, že je to taková jako všeho chuť. Taková míchaná spověď maniaka. Já prostě nedokážu identifikovat to hlavní téma. A to jsem ten track, jako znám ho, poslouchala jsem ho teďka dvakrát a fakt to prostě nedokážu říct. Ale možná vlastně v tom je to kouzlo. A pokud máte nápady, tak mi to napište. Maniak a brněnský hudební víkend teď.
1: Revolta rávka brněnského repu. Po celou sobotu a nedělu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnici na D1. Na 254. kilometru ve směru na Brno je čerstvá nehoda. Čeká tě tam zdržení. V ulici Blanická v Ostravě je nehoda a taky v ulici Opavská v Ostravě tě čeká nehoda. Tam si dávej pozor. No a pojďme do Prahy. V ulici Klapkové stále nehoda dvou aut a centrum je celkem průjezdný až na klasicky Legerku Vilzonku a svítí na mě červeně i Nuselák. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední přání. No a tentokrát tu mám další textovku od Pavla, ale pozorně poslouchej, co nám Pavel píše. Ahoj, omlouvám se za text. Zprávu, ale já k tomu, proč někdo píše a někdo volá. Já bych si taky pokecal, ale koktám a takového času ani nemáte. Tak zase ahoj a prosím rodinný tip od Iza. Děkuji. Pavle, já ti musím říct, volej za každých okolností. Myslím si, že všichni moderátoři si s tebou rádi pokecají. Fakt za každé okolnosti, za každého počasí, úplně vždycky. Rodinný tip ti zahrát nemůžu, ale dávám ti tam jiný track od Iza a měj si krásně.
2: Lidi jsme

0: Ladíš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, máme 12. července, neděli, svátek má Bořek. No a nám se blíží 4. hodina, to znamená konec mého vysílání a je tady už Maty. Čau Maty.
1: Čau.
0: Maty, jak se máš?
1: Krásně jo. Se mám.
0: Jakou jsi měl neděli, co jsi dělal dneska?
1: Hele, dneska jsem se vlastně poflakoval, já jsem se včera vrátil z Rakouska z dovolený, takže jsem dneska vyspával fakt docela dlouho, třeba do 10:30, protože prostě jsem potřeboval naspat ten spánkový deficit, který jsem nazbíral během té dovče, protože známe se, chceme nazbírat nejvíc zážitků, takže někdy ten spánek jde trošku stranou.
0: Jo, to je pravda, no ale tak co bychom nevydrželi, že jo? Hele, Maty, a jaký místo v Rakousku bys doporučil spinnerům, pokud tam pojedou?
1: Já jsem byl u Wolfgangse, což je jezero, je to poblíž Salzburgu, je to nádherný jezero, je tam spousta míst, kam se člověk může podívat, jsou tam, nebo jako ta dominanta jsou samozřejmě hory, takže vylezli jsme 17-stovku, hezký, jako krásný výhled, je tam spousta nádherných jezer, které jsou čistý, takže se dokonce z nich dá i normálně běžně pít, nebo jako nedoporučuju to, ale vlastně místní říkají, že klidně to jde, takže je to úplná pecka, jako cítíš se tam fakt jak u moře, ta voda je krásně čistá, ledová, nádherná.
0: Tak to je krásný, tak vidíte, nejezděte do Chorvatska, nestojí to za to. Jeďte do Rakouska, bude to mnohem lepší a bude tam mírný lidí.
1: Ale vnější.
0: Ano, rozhodně levnější. My se podíváme na počasí, máme kolem 27 stupňů, polojasno, jasno, místo jasno. Na Moravě ve Slezsku občasný déšť, ale není to rozhodně nic hroznýho. Příští týden už se nachystej na docela vedra. Zítra už by mělo být kolem 28-29 stupňů, takže vytáhneme s opalováky, protože příští týden nás zase čeká docela extrém. Ode mě už je to opravdu všechno. Já ti přeju krásný zbytek neděle, užij se vysílání s Matym a my se slyšíme příští týden od 1 do 4.
2: Spin Radio. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

Pikachu a vyskočil kon na stage, ty koko. 100 000 za čo? Mendeles. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violente? Brácho, asi jo. Brácho,

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na mic už naběhnul Matej a nás čeká společná komunikátorová session, a to až do 7. Pokračovat budeme s hudebním víkendem na brněnském Soundu, taky rozeberem výsledky včerejšího Oktagonu a UFC a čekají nás taky Rap News a Kanye West a v neposlední řadě taky tvoje oblíbený tracky na přání, který si objednáváš a já ti je tady hraju. Mně už se sem dovolal David, čau kámo.
2: Čau kámo, tu.
1: Tak co hele, jak se dneska máš, co neděle?
2: Jo, dobrý no, jsem rád, že mám prásky, tak je to dobrý no.
1: Yes.
2: Poslouchám Spin, to je to nejlepší rádio.
1: Paráda, díky moc, hele, prásky jsou úplně nejvíce a jsem strašně happy.
2: Zdravím všechny spinéry samozřejmě.
1: OK.
2: Doufám, že poslouchaj. Hodně lidí.
1: Doufám, že všichni spinnery poslouchají, hezky. Hele, vybrali jsme písničku Not Afraid od Eminema. Komu ji pošlem?
2: Jenom pro tátu, protože ji má hodně rád.
1: OK, tak pro tátu, ale samozřejmě taky pro tebe, nebo taky pro všechny spinnery. Dávám to tam, kámo, jasně. Užij se zbytek neděle. Čest.
2: Taky si, kámo, užij zbytek neděle. Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Spin. Ladíš si Radio Spin, taky brněnský hudební víkend. S tebou je tady Maty a mám tady už ready dva tracky od Tafroba. Začneme s trackem No a co? Tohle je doslova track o Brňácích, kde rapuje o svých lidech, kdekoliv kde jsou. Zároveň je to položený do krásného boombapového beatu se skvělýma samplama. Hudebně je to fakt pecká, zároveň i Tafrob prostě doručuje fajn text a dobrý flows. A hele, když jsem to prostě slyšel, když jsem šel do rádia, tak jsem z toho hned přidal do playlistu a to jsem Pražák. Potom tady mám track Milané, tohle je zase takový klasický poctivý boombapík a je to o jídle a hlavně o tom, co si dobrýho dát, aby ten Milan rost. Takže super zábavný track, ideálně k jídlu. Vlastně mi to připomíná track Svačinka od MCO G a myslím, že je to minimálně stejně tak dobrý. Takže nejdřív No a co a potom Milané na Radio Spin.
1: Revojtá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu na rádiu Spin.
2: Brňáci, znáš je z Londýna i z Prahy, z Berlína, Botswany a i

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky s dálnicema. D1 je momentálně zasekaná lehce před Prahou, a to na 38. kilometru, kde to popojíždí až na nějakých 23. Zdržení čekej tak 15 minut, je to u Mirošovic, tak určitě bacha. Zdržení čekej ale taky lehce u Jihlavy, nebo lehce za Jihlavou na 28. kilometru. Tam to ve směru na Brno popojíždí a postojí se tak 6 minut. Regiony jsou momentálně sízný, takže se přesuneme rovnou do té naší Prahy, která momentálně svítí relativně taky zeleně. Každopádně, kde se určitě zdržíš, tak to v centru na Nuseláku směr Legerka, taky na Ječný a taky na Vilzonce u muzea. Hustší je momentálně taky městský okruh, a to na Braníku, a počítej tam se zdržením, protože je tam bouračka, takže tam určitě pozor. Zdržíš se potom taky na okruhu u Řeporí, u sjezdu na Barandov. Zdržíš se potom taky ve směru z Černáku na Hostivař, tam to popojíždí taky na spojce a lehce hustší je to taky u Kbel. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku nás čeká ale track na přání a potom nás čekají Rap News a pokecáme o velkých koncertech Kanyeho Westa.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Rádio, rádio, rádio.

0: mobilní aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady na majku Maty a já tady mám další track na přání, který tentokrát zahraju pro Denisu, která se poslala voiceovku do naší mobilní aplikace.
2: Ahoj, já bych chtěla zahrát pro mýho miláčka kovárnu do Slavkova 4D Zelený dým. Díky, Denisa.
1: Oh yeah, yeah, Zelený dým remix. Miluju tenhle ten track. Let's go.

0: Právě posloucháš Radio Spin, zdraví tě Maty, a protože bude za chvilku pět, tak jsou tady taky Rap News. Dneska opět o Káněm, tomu evropský země zakazují koncerty jak na běžícím páse, ale jinde se toho naopak vůbec nebojí. Taková Albánie třeba investovala do jeho koncertu 4 miliony eur. Jo, je to tak, albánský premiér Edi Rama se od Kanyeho absolutně nedistancuje a naopak tu jeho velkou show s tou točící se polokoulí absolutně podporuje. Akce se stala včera a byla beznadějně vyprodaná a dorazilo na ní asi 60 tisíc lidí. Premiér investici hájí tím, že to přinese výrazný příjmy z turismu a taky, že to podpoří místní ekonomiku. Jako záběr vypadají opět úplně šíleně a jako upřímně bych tam chtěl být taky. Přece jenom se ten Kanye chová už docela slušně a koncerty, tak ty má dech beroucí. Podíváme se taky na počasí, venku je velmi příjemně, 28 stupňů, lehce pod mrakem, ale převážně slunečno. K večeru to spadne ještě na 23, přes noc bude nejnižší teplota 18 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 24 a mělo by se to vyšplhat opět na nějakou třicítku. S tebou je Matej, ladíš Radio Spin a komunikátor nám pokračuje.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin je jediný

0: taky nejvíc československý scény v republice. Nejvíc československý scény v republice. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: 16.54, to je přesný čas na Rádio Spin. Rádio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a máme tu další společnou hodinku, další start, který odpálíme opět trackem na přání a už tady máme na drátě Frantu. Čau kámo.
2: Ahoj Maty, ahoj.
1: Tak co, hele, jak to dneska dne jde? To mně.
2: Hele, na baráčku nějaký posekání, obůzky.
1: Mhm, okej.
2: Okay. A teďka k rodičům, no.
1: Jasný.
2: Do práce.
1: Takovej relax dneska prostě už.
2: Je to tak, na to teplo, jde to.
1: Přesně, úplná ideálka, hele, vybrali jsme k tomu super track od Bobbyho Blaze, Mary Jane, prostě na to vychillování se, komu to pošlem?
2: Hele, pro všechny.
1: OK, tak jo, pro všechny spinners, samozřejmě taky k tobě, kámo, ať se dneska ještě užiješ zbytek neděle a zítra držím palce v práci. Dávám to tam.
2: Mějte.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a

0: S tebou je tady taky Maty a mám už tady ready další hudební víkend, kde si dáváme brněnský interprety a budeme pokračovat s totální rapovou stálicí, a to s Michailovem. Mám tady ready track Pac-Man, který udělal se Separem, a právě ten Pac-Man tak reprezentuje tu houževnatost, která je prostě pro rap life totálně potřebná. K tomu je to utopený v drsném hiphopovém beatu a jestli čekáš zpěv, tak se na špatný adrese, kámo, tady se rapuje a budou lítat bars. Pak tady mám ready všechno, jak má bejt. Tohle je trochu kolotočařina kvůli tomu bouncy beatu, ale jinak tady Michailov dává slušně. Téma tracku je o tom, že seš humble a že si prostě musíš hrát, jestli seš hráč, a že všechno špatný je na konci dne taky vlastně k něčemu. Takže tohle je dvojitá dávka Brna, Michailov, Pac-Man a pak všechno, jak má bejt. Pouštím tě to tam s tebou, Maty, Radio Spin.
1: Dvojitá dávka brněnského rapu po celou sobotu a nedělu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Čekneme klasicky nejdřív dálnice. Hustší je momentálně D1 od 40. kilometru ve směru na Prahu na nějakých 23. Zdržení čekají tak 15 minut. To je vlastně k dálnicím vše, protože jsou momentálně krásně sízný, stejně to platí taky v regionech, každopádně hustší je to momentálně v Budějkách, a to v ulici Na Dlouhé Louce. Tam jsou dvě bouračky u Strakonický, takže si tam dej určitě pozor, a potom taky na jihu města jsou tam na té silnici taky tři kreše, tam čekej velký zdržení, je to u vyhlídkové listy Jižní Čechy u podniku, takže určitě tam dej pozor. Přesuneme se ale rovnou na Prahu, která je momentálně taky vlastně docela čistá. Hustší je momentálně akorát v centru Nuselák, směr Legerka, a taky Vilzonka u muzea, a taky sjezd na pražském okruhu na Barrandov. Jinak je to k dopravě zatím všechno, ty poslouchej ale dál, protože nás čeká track Na přání a potom pokecáme o Oktagonu a o výsledcích.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbežci,

0: podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady další trik na přání a mám tady taky Miloše, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak co, Miloši, máme chillovací neděle, jak to jde?
2: Jasně, odpočívám zítra do práce.
1: Klasika, prostě dneska se potřebujeme vychillovat, protože hele, pracovní týden náš ještě čeká, takže prostě potřebujeme načerpat energii a hele, jak jinak než s trackem na přání, vybrali jsme Protivu 1997. Komu to pošlem?
2: No, chtěl bych to poslat kolegům z práce, Pankymu, Páťovi, Peťovi, Pavlovi, Ondrovi, Kevinovi a Pepovi.
1: OK, takže máme tady vyjmenovaný všechny, super, krásná zpráva, samozřejmě posíláme je tobě, ať si dnešní neděli užiješ, ještě doufám naplno v chillu. Posílám to tam, kámo.
2: Jo, díky, ahoj.
1: Čau.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady v sobotu od Polko Maty a mám už tady pro tebe výsledky včerejšího Oktagonu 91, který se konal v Kolíně nad Rýnem a přines hodně zajímavý střet nejlepších středních vah v Evropě. V hlavním předzápase potvrdil roli jedničky váhy Patrick Kinsel, který zdemoloval Kaevanda, který ho ukončil ve druhém kole na submisi a je tak na vrcholu divize a možná právě on by mohl být příště vyzvatel šampiona, o kterém se rozhodovalo v hlavním zápase, kde se střetnul Kerim Engiček proti Krištofovi Jotkovi, kde po pětikolové bitvě vítězí na body právě Krištof Jotko a stává se tak právoplatným šampionem střední váhy Oktagonu. Samozřejmě je ve hře i Mahmud Muradov, který drží dočasný titul, takže bych matchmaking viděl nějak takhle. Muradov versus Jotko o titul střední váhy a odveta Patrick Kinsel versus Kerim Engiček. Takhle by se mi to vlastně líbilo, no, ale uvidíme, co na to Oktagon a jak to nakonec spáruje, každopádně jedno vím jistě. Čeká nás super podívaná o trůny střední váhy evropského MMA. Podíváme se taky společně na počasí, venku je nádherně 27 stupňů, k večeru to spadne ještě na 22, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekají teploty kolem 24 stupňů a mělo by se to znovu vyšplat na nějaký třicítky, takže by mělo být opět krásně. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin.

0: jsme Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Československý underground.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na mikro je Maty, nás čeká poslední společná komunikátorová hodinka. No a já mám tady už Michala, čau.
2: Ahoj.
1: Ty jsi mě tyho krásně opravil, že není sobota, ale neděle, já jsem si toho vůbec nevšiml.
2: Tak.
1: Takže doufám, že jsem, nebo vás jsem trošku zmátnul, tak doufám, ano. Že doufám, že jsem ostatní spinnery nezmát, doufám.
2: Teda. My jsme se těšili, říkám, konečně ještě sobota a pak jsme se vrátili do reality, asi po 10
1: vteřinách. To by bylo ale krásný, ne, kdyby se takhle dokázal vrátit čas na sobotu.
2: No ježišmarja, nemáš Arabely prste nebo hůlku Harryho Pottera.
1: Tyjo, jako reálně, kdybychom to tady v rádiu měli k dispozici od Romana nebo tady od kohokoliv, tak bych to dělal velice, velice rád, každopádně. Bohužel můžeme jenom hrát písničky, ale i tak doufám, že je to kouzelný.
2: No jasně, a hele, celý rádio vaše je kouzelný.
1: O, tak to moc děkujeme, hele, taky jsme vybrali úplně kouzelný, krásný song. Ženy treba lůbiť, Mike Spirit, rok 2010, listopad. Kam to pošlem?
2: 11.
1: 2011, dobře, listopad, kam to pošlem?
2: Hele, tak bude to určitě mý manželce a dcerce, co se dějí zádu za mnou v autě, že je moc miluju. Době do studia a všem spinnerům, ať užijou poslední kousky neděle.
1: Poslední kousky neděle, posíláme tam Mike'a Spirita, Ženy třeba lůbiť, krásný track, takže vám do auta, taky všem jiným holkám a užijte si tenhle ten zbytek neděle. Dávám to tam, Michale, čau.
2: Ahoj.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým. DJ Wix. Ženy treba lúbiť.

0: To si kdy z práce odnesli vy?
1: Ale většinou instalatérský věci, co se mi hodí domů.
0: Hele, a kolik už jsi si takhle zhruba tak nabral?
1: Hodně. Hodně.
2: Prostě v práci, když jdu po skladě, tohle je, co se mi líbí, zbytí to. To prostě musím mít, jo. To je prostě folie, jsou to palety, ať je to prostě lepenka, cokoliv prostě, já počápnu a jdu, hele.
0: No ale ten největší expert tady v pátek ráno byl Michal.
3: Tak my jsme tam měli takový ty tagovky, jak si mě musí zatřepat a oni pak píšou, ne? Potřeboval jsem prachy navíc, tak jsem se je tam bral ve velkým a chodil jsem po mechanikách a tam, kde se přihazují kola, protože oni tím píšou na kola, že jo. No a prodával jsem jednu za fajdu.
0: Hezká brigádka, jenže objevil se tady i pohled z druhé strany. Obětí kolegů se stala Žáňa.
4: Čauky doméno, hele, mě už se xkrát v práci stalo to, že jsem si uvařila oběd a byl tam v krabičce a prostě najednou tam nebyl. A jako největší prostě gól byl ještě to, že mi třeba další týden ta krabička se tam objevila umytá prostě a připravená. Jakože ještě tam mohli třeba nechat zkaz, jakože děkuju, bylo to fakt dobrý.
0: Hele, Žáňo, musíš prostě nastražit pastičku a příště do toho přisypej projímadlo. Ono to ty kolegy přejde. No tak užívej zbytek víkendu a my se spolu s Krištofem slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spinránu. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spinránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin. One line flows, yeah, I got some of those.

0: Radio Spin.
1: Ladíš Radio Spin a taky hudební víkend. Pouští ti to tady Maty a já už mám poslední dva brněnský tracky a zakončíme to s Killinem.

0: Nejdřív si dáme vylepšenou verzi hitu Vítej mezi náma, kterou vydal na desce Bieber Fever Tour Live. Na featu je tady Stein 27 a remix dělal Nobody Listen. Takže je to pořádná rejvovačka do klubu. Ten původní track mi přijde vlastně trochu lepší, protože víc předává tu myšlenku a je takovej osobnější a víc procítěnější, protože to téma, myslím, že silný prostě je. Tenhle ten remix to dává trošku do ústraní, ale i tak třeba do toho klubu je to úplně super. Po kterým tadyhletím tracku ti to spolu zakončíme s jeho nejmilovanějším a zároveň nejnenáviděnějším hitem. A není to nic jiného než Hannah Montana z desky Popstar. S tímhle absolutně vybouchnul, ten refrén zpíval v té době snad úplně každej a snad všichni si říkali, co to sakra znamená s jíždím kolama. Každopádně úspěch to mělo obří a s tím odstupem času si myslím, že je to vlastně docela dobrý track. Docela takovej pop-rapovej track. Takže nejdřív si dáme Vítej mezi náma a potom to zakončíme za Hannah Montanou na Radio Spin.
1: Revoltá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu na Radio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme s dálnicema. D1 je momentálně zasekaná před Prahou na 29. kilometru. Zdržení čekají tak 8 minut. Jinak je to relativně sjízdný, takže se přesuneme do regionu, který momentálně svítí vlastně docela taky zeleně až na Brno. Tam je momentálně bouračka v ulici Cejl u zastávky Kornerova, takže tam se dej určitě bacha. Přesuneme se ale do Prahy, která je momentálně taky docela čistá. Hustší momentálně ale okruh, respektive provoz na něm, a to od Černáku až k Europarku na Průmyslový. Tam je to lehce zauštěnější. Postojíš se potom taky na pražském okruhu u Letňan. Potom čekej zdržení hlavně v centru, a to v ulici Ječná, taky na Nusláku směr Legerka a taky klasicky na Vilzonce u Muzea. A bouračku potom vidím na Nových Butovicích v ulici Tychnova. To je k dopravě dneska všechno, ty ale stay in, protože za chvilku máme poslední track na přání a potom rozebereme naše poslední téma, a to je Conor McGregor, jeho velký návrat a taky jedno velký zklamání.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady už poslední track na přání, který zahraju pro Kačku, kterou mám na drátě. Čau, Kačko.
2: No ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Tak co?
2: A všechny posluchače Rádia Spin samozřejmě.
1: Tak co, jaký byl výlet? Výlet, víkend.
2: No, víkend, tak byli jsme za synem, takže bylo to super. Jo, takže to je takové to hlavně pozitivum, no, protože mi rodina drží jak kdyby při životě nad vodou, takže já myslím, že Kati to tak má, že ta rodina by měla být na prvním místě.
1: To určitě, myslím, že je svatý a mělo by to tak určitě být?
2: Určitě.
1: Za mě.
2: Lidi by se měli podporovat a být tady pro sebe, hlavně při těžkých chvílích, kdy jsou.
1: Přesně tak, hlavně při těch těžkých chvílích, jak říkáš, rodina má být spolu. A hele, my právě pro tvýho syna, tak jsme vybrali písničku od Resta, Balkónovku, protože jí má rád a má rád Resta. Tak ještě pro někoho to pošlem, nebo to bude jenom pro syna?
2: No tak pro syna, ať pozdravuje Strejdu, Baču, Sašu, pro tebe samozřejmě, protože jsi skvělý, úžasný moderátor, pro všechny posluchače, co poslouchají, ať si užijou zbytek neděle, ať se odpočinou. A to je asi všechno.
1: OK, tak jo, Kačko, a samozřejmě taky tobě, drž se, určitě.
2: Jo, a chtěla bych ještě synovi teda vzkázat, že mu s Bráškem mám moc s Radulkou a s Honzíčkem. Děkujeme za návštěvu, že bylo fajn a že ho moc miluju a že mu posílám pusu.
1: OK, tak to je nádherná zpráva, já vám posílám jenom zpátky takhle, taky pusu, držte se.
2: A, jo, děkujeme.
1: A věřím, že to dobře dopadne a že to bude dobrý. Tak už tam posílám balkónovku, takhle na příjemný zbytek neděle.
2: Jo, tobě taky, děkuju moc si hodný, ahoj, ahoj. Papa, drž se taky, ahoj. Díky.

Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady v neděli večer Maty, pomalu končíme, takže nás čeká poslední téma, kterým navážu na Octagon. Včera se totiž událo UFC, na kterém se po 5 letech vrátil Conor McGregor. A to v odvetném zápase proti Maxovi Holloway, který ho 13 let zpátky porazil. Teď se ale místo velkého návratu roku stal totální šok, který otřás celým Las Vegas. Zápas totiž netrval ani 70 sekund a skončil zraněním. Conor totiž kopnul naskočený kop, který měl podle jeho slov natrénovaný do perfektu, no a při prvním dopadu si zranil koleno a nebyl schopný pokračovat dál. Tohle je pro McGregora obrovská rána, protože posledních pár let měl na zranění fakt opravdovou smůlu a teď se čeká, jak vlastně vážný to je. Já doufám, že to zas tak hrozný nebude a že tohle období temna prostě brzo odejde a že McGregor ještě snad někdy na nějaký zápas se vrátí. Já bych mu to mega přál, sám Max Holloway říkal, že se určitě Max Holloway versus Conor McGregor musí ještě udát jednou. Já bych tomu mega fanil, protože tohle to prostě chci vidět a prostě McGregorovi bych to přál úplně nejvíc. Je to takový malý dětský sen, malý dětský vzor. Taky se podíváme ještě na počasí, to je trošku pozitivnější, protože je tam slunečno 26 stupňů, ještě to klesne na nějakých 22, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekají teploty kolem 24 stupňů a mělo by se to vyšplat až na nějakých 29 nebo 30 stupňů, což je naprostá, ale naprostá krása. Tohle je ode mě, ale dneska už opravdu všechno, s tebou tady byl od 4 do 7 Maty, poslouchej dál Radio Spin, už zítra tě tady čeká nadupaná ranní show. My se slyšíme zase příští týden, takže čau.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Je 18.54 a to je přesný čas na rádiu Spin.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: skladba, automat se vozí, nechápeš.
1: Auta, auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.
2: Radio.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

0: Underground. Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, vítám tě u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Conner. Čau, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj.
0: Když by ses měl posluchačům představit pár větama, tak co bys o sobě řekl?
1: Tak jsem rapper, freestyler vlastně, tak to všechno vzniklo. Už před, já nevím, 15 lety, co jsme běhali po ulicích, tak to vzniklo vlastně freestylama, betlama. To jsem jezdil po republice na Slovensko. Vyhrál jsem 3/4 vlastně eventů, dá se říct. A 5 let nazpátek jsem potkal Holoubeka, to je vlastně můj crewman z 242. Tímto ho zdravím. Tak jsme začali nahrávat věci, točit klipy a je to už hodně.
0: Co tě vlastně přivedlo k tomu rapu?
1: Tak život, já jsem ze sídliště. Život, vlastně můžeš se vypsat to, co tě štve a to, co máš na srdci, tak to můžeš někam přidat dál. A baví mě to, naplňuje mě to.
0: Nějaký třeba interpret konkrétní, kterýho si třeba slyšel poprvé, kterýho jsi jako říkal, že tohle chci taky dělat?
1: Tí bylo hodně, ale když někoho takhle vypíchnu, tak ve svých dobách Orion.
0: Orion, a poslouchal jsi i něco třeba ze zahraniční scény?
1: Jo, takový ty klasiky, Eminema, 50 Centa, jako za mladá, jinak jako poslouchám dodnes, ale spíš jako Anglii, UK sound.
0: Je někdo třeba konkrétní, o kom by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Určitě, ale neřekl bych, že interpret, ale jako sound. Když si vlastně pustíme, já nevím, z Anglie věci a to, tak všechno mě to svým způsobem ovlivňuje.
0: Takže britská muzika teď pro tebe je nejvíc.
1: Jo, number one.
0: Někdo třeba konkrétně z Britů, kdo tě baví?
1: 67 LD. Legendary.
0: Okay. Ty jsi říkal, že jsi z Českých Budějovic.
1: Ano.
0: Hudbu teda netvoříš sám, to už si tady řekl, že máš kolem sebe nějakou crew. Tak kolik vás je, s kým spolupracuješ?
1: Tak jsme dva, byli jsme tři, teď jsme dva teda. Máme vlastně svého kameramana, Denny Calta, tím toho taky zdravím. Jinak spolupracujeme skrz beaty jako internacionál. Máme beaty z Anglie, máme feety z Ruska, vlastně z Anglie máme taky feet. Spolupracujeme tady v Čechách vlastně s producentama a i s mladýma talentama.
0: Jak se celkově koukáš na vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: Jako jsem rád, že to jde nahoru. Vlastně jsou v tom lové a peníze a sláva a všechno, ale je to hrozně moc jako za mě. Dneska to jako zkouší každý druhý a taky to pak tak vypadá.
0: Když jsi tady mluvil ještě o beatech, kde ty bereš beaty? Dělá ti je někdo nebo někde si je z netu bereš?
1: Hele, na začátku jsme vlastně si jenom stahovali, co jsme dělali první CD, tak to je jako mixtape, protože všechno je to stáhlý. A od jistý doby si kupujeme beaty, máme jako beatmakery a ty posílají beatpacky a vybereš si a koupíš. No.
0: Kolik už máš na kontě mixtapeů, alb?
1: Jeden společný mixtape, jedno EPčko drum and bassový s MZ-em, taky zdravím, a společný 242, co vyšlo tenhle rok. Takže vlastně tři projekty zatím.
0: Zatím tři projekty a pracuješ tady na nějakým dalším?
1: Jo. Pracujeme na dalším společným vlastně 242 Gang s Holoubekem. A jinak mám hromadu svých jako věcí, co ještě bude vycházet jako singly s klipama.
0: A zaměřuješ se spíš na to, že vydáváš jednotlivý singly, nebo chceš udělat nějaký koncept a dát to do alba spíš? Co myslíš, že za tebe teď jako frčí víc?
1: To já myslím, že ty singly, jo.
0: Takže vlastně jdeš i sám touhle cestou?
1: Jo. My jsme vlastně na tomhle začali. My jsme vydávali nejdřív jenom jako klipy, singly, a pak jsme udělali vlastně ten projekt. A řekl bych, že singly.
0: Klipy, ty jsi tady zmínil teda kameramana, který vám s tím pomáhá. Ty, když jdeš dělat klip, tak si to sám vymyslíš, nebo to vymýšlíte z crew? Jak to vzniká, když vzniká klip?
1: Jakdy vlastně, jakdy. Někdy jako vím, co bych tam chtěl, a nikdy ne, a vlastně ten náš kameraman, to je taková hlava na tohle. Já v tomhle tom nejsem úplně jako zaběhlej, nejsem v tom dobrý, bych to takhle řekl. Takže spíš jako je to na něm, no.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Conner.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádi.

0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Conner. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Tak svoboda vyjádření názoru, vlastně leveling, jakože můžeš růst pořád.
0: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo jsi nějak, ten vývoj u tebe byl přes jiný žánry třeba v minulosti?
1: Vždycky u rapu. Jako ne, že bych jako poslouchal jenom rap, ale takhle, když se ptáš, tak jenom u rapu, no.
0: A když teraz zaslechneš něco i jinýho mimo rap, tak myslíš, že to i ovlivňuje pak ty rapery jako takový, když poslouchají, co já vím, třeba drum and bass, jinou hudbu zkrátka?
1: No, jako za mě asi ne, nebo mě to neovlivňuje. Myslím si, že nikdo určitě může, že jo. Ale mě ne, no.
0: Co je za tebe největší faktor v rapu? Co musí rapovej track mít, aby si řekl, že to je dobrý?
1: Tak všechno, text, pokoru, váhu, flow, vlastně všechno, image, charisma, jako člověk zatím, jako hromadu věcí. Někdy stačí jako i beat, který vlastně hraje, lidi si to jedou a když to pak jako do toho zapadne i ten text a všechno to jde jako do sebe, má to ten vibe, tak potom jako je to hit za mě, no.
0: Ty jsi tady zmiňoval freestyle battle, na který jsi jezdil teda po republice. Řekni mi nějaký třeba největší eventy, který jsi zúčastnil.
1: Třeba hibobkem jsem vyhrál.
0: Okay.
1: Když se o tom bavíme, tak já jsem 5 let nejezdil, protože se tady neděly akce. 2 měsíce nazpátek jsem vyhrál tady v Praze v Krosu, když tam byl Onyx na Unifestu, tam jsem vyhrál. Teď za týden jedu do Chebu na další battle. Že se tady dělali eventy, ale vyhrál jsem to jako hromadu hip-hop every a na Slovensku jsem jezdil na Restart Freestyle Battle, kde bylo 9 zastávek kvalifikací a pak ty battle byly v Pěšťanech, kde bylo snad 10 000 lidí, jako velký.
0: Připravuješ se nějak tady na ty battle? Dá se na to nějak připravit?
1: Ne, za mě ne. Já jsem to piloval denodenně a to je vlastně ta příprava. Pak se to promění v to, co tam jako vyšlo.
0: Jak to vlastně vypadá takovýhle rap battle? Vy tam dostanete vždycky nějaký random beat, do kterého dáváte text, který nějaký svůj máte asi připravený. Dopředu ty beaty neznáte?
1: Ne, ne, ne. A text žádný připravený, to je všechno jako z hlavy.
0: Všechno z hlavy.
1: Všechno, všechno.
0: To je masakr.
1: To si vlastně odpovídá, že jeden řekne, nebo mělo by to tak být. Nevím, jestli to mají tak jako všichni. Já většinou i dřív, když jsem začínal a chtěl jsem jako, já nevím, třeba první 2 věty, které by jako bavily lidi, tak když jsem to tam chtěl dát, tak jsem se

0: mezi tím singly, je to hrozně moc, makáme furt.
1: Jak tě posluchači najdou na sociálních sítích, aby tě mohli sledovat?
0: Tak Instagram Konar242, YouTube 242 Gang, Spotify, všechny tyhle platformy, TikTok taky vysílám občas, tam mám docela hromadu lidí, taky zdravím tuhle komunitu, takže tam mě najdete.
1: Oni teď celkově hodně se hudba propaguje právě přes Reelska, TikTok a tyhle věci. Jedeš i tohle?
0: Jo, dáváš
1: tomu nějakou váhu?
0: Jo. Musíš vlastně, když to chceš někam jako protlačit, tak to asi bez tohohle nejde, no už dneska.
1: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: Underground. Rádio Spin, Jirka a taky Conair. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to Beton v žilách. Je to track vlastně o sídlišti. Vyšlo to teď v neděli a je to z mýho sídliště, kde jsem vyrost. Takže popisuje to dění vlastně každý, kdo prožil ulici nebo v uvozovkách v mých letech, tak ví, o čem tam rapu.
0: Takže novinka vlastně, čerstvá věc.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak jdem rovnou na to.
1: Můžeme jít na to.
2: Listen. Radio Spin. Conair. 242.

0: Tohle byl Conair, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď ještě nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá chvíle.
1: Tak zdravím posluchače Radio Spin, Conair 242. Další rok nám vyjde CDs. Buďte u toho, sledujte sítě. Jinak bych chtěl pozdravit svého sponzora Gazdu. Chtěl bych pozdravit Grind Time, který jsou s náma od začátku. Chtěl bych pozdravit všechny doma na jihu. Chtěl bych pozdravit celou republiku.
0: Super, tak díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu nebo neděli v repríze. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9 večer.

0: co jste si kdy z práce odnesli vy?
1: Ale většinou instalatérský věci, co se mi hodí domů.
0: Hele, a kolik už jsi si takhle zhruba tak nabral?
1: Hodně. Hodně.
2: Prostě v práci, když jdu po skladě, tohle je, co se mi líbí, zbytí to. To prostě musím mít, jo. To je prostě folie, jsou to palety, ať je to prostě lepenka, cokoliv prostě, já počápnu a jdu, hele.
0: No ale ten největší expert tady v pátek ráno byl Michal.
3: Tak my jsme tam měli takový ty tagovky, jak si nám musí zatřepat a oni pak píšou, ne? Potřeboval jsem prachy navíc, tak jsem se je tam bral ve velkým a chodil jsem po mechanikách a tam, kde se přihazují kola, protože oni tím píšou na kola, že jo. No a prodával jsem jednu za fajdu.
0: Hezká brigádka, jenže objevil se tady i pohled z druhé strany. Obětí kolegů se stala Žáňa.
4: Čauky doméno, hele, mě už se xkrát v práci stalo to, že jsem si uvařila oběd a byl tam v krabičce a prostě najednou tam nebyl. A jako největší prostě gól byl ještě to, že mi třeba další týden ta krabička se tam objevila umytá prostě a připravená. Jakože ještě tam mohli třeba nechat zkaz, jakože děkuju, bylo to fakt dobrý.
0: Hele, Žáňo, musíš prostě nastražit pastičku a příště do toho přisypej projímadlo. Ono to ty kolegy přejde. No tak užívej zbytek víkendu a my se spolu s Krištofem slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spinránu. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spinránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu

čau. Teďkon Míře spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

seš klaun. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový smut, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek. Hashtag, díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40.

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

0: věci, kdy z práce odnesli vy?
1: Ale většinou instalatérský věci, co se mi hodí domů.
0: Hele, a kolik už jsi si takhle zhruba tak nabral?
1: Hodně. Hodně.
2: Prostě v práci, když jdu po skladě, tohle je, co se mi líbí, třpití to, to prostě musím mít, jo. To je prostě folie, jsou to palety, ať je to prostě lepenka, cokoliv prostě, já počápnu a jdu, hele.
0: No ale ten největší expert tady v pátek ráno byl Michal.
3: Tak my jsme tam měli takový ty tagovky, jak si nám musíš zatřepat a oni pak píšou, ne? Potřeboval jsem prachy navíc, tak jsem se je tam bral ve velkým a chodil jsem po mechanikách a tam, kde se přihazují kola, protože oni tím píšou na kola, že jo? No a prodával jsem jednu za fajdu.
0: Hezká brigádka, jenže objevil se tady i pohled z druhé strany. Obětí kolegů se stala Žáňa.
4: Čauky doméno, hele, mě už se xkrát v práci stalo to, že jsem si uvařila oběd a byl tam v krabičce a prostě najednou tam nebyl. A jako největší prostě gól byl ještě to, že mi třeba další týden ta krabička se tam objevila umytá prostě a připravená. Jakože ještě tam mohli třeba nechat zkaz, jakože děkuju, bylo to fakt dobrý.
0: Hele, Žáňo, musíš prostě nastražit pastičku a příště do toho přisypej projímadlo. Ono to ty kolegy přejde. No tak užívej zbytek víkendu a my se spolu s Krištofem slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Měj se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.